0: čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas rok popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday Radio Čas rok. Happy birthday Radio Čas rok. Happy birthday Radio Čas rok. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Just Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Just Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více info

jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni ji správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu.

Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas rok k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.
2: Letní roková jízda na rádiu Čas rok. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
3: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
2: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas rok.

0: Rádio Čas Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát Rádiu Čas Rock k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas Rock konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock. Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: Tak tohle byla jednak starší záležitost, mimochodem, jestli si dobře pamatuju, tak taky z jednoho seriálu.
1: Nech mého bratra na pokoji, dej ty ruce od něj pryč, Scarlett, nech ho být, copak už si nenapáchala dost zla.
0: Jo, napáchala, tohle byla Scarlett, ale hlavně tohle byla kapela Nazaret, necelé 3 minutky před 6 hodinou, a to znamená, že je tady další ostrý budíček. Ten dnešní konkrétní s datem 29. července 2026, vítám vás u něj. A co nás čeká? No tak samozřejmě hromada muziky. Po 6. hodině to budou třeba Powerwolf. Dáme si taky Good Charlotte.

0: A nebo něco českého, jako třeba kapelu Kern. Navíc dnes speciální návštěva s ohledem na festival Ostrava v Plamenech. Všechno má ale svůj čas. Ten nejbližší vyplníme čerstvými zprávami, které pro vás nachystal Honza Gavelčík. Já mu tedy předávám slovo.
1: Na ulicích Moravy a Slezska aktuálně jezdíme bez větších dopravních problémů. S komplikacemi musíme počítat v Ostravě na dálnici D1. V obou směrech se tady jezdí pouze v jednom jízdním pruhu.
2: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
3: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré středeční ráno, rockeři. Posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou první dnešní aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Rybáře v celé republice trápí sucho, omezují nebo pozastavují přikrmování, aby ryby spotřebovaly méně kyslíku. Rybníky průběžně provzdušňují a několik už museli vylovit. Tak nepříznivé podmínky pro chov ryb někteří z nich nepamatují.
2: Morava aktuál.
1: Většina vodních nádrží v Moravskoslezském kraji má vyhovující kvalitu vody. Snížená průhlednost je nadále ve vodních nádržích Kacabaja, Čereťák, Údolí Mladých a Budišov nad Budišovkou. Týká se i rybníku Tvrdkov a Edrovice. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť, protože 109 obcí splnilo podmínky. Získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
4: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
1: Hledají se golmani pro hokejové mistrovství světa juniorů. To se sice koná až na přelomu roku. Už v těchto dnech ale adepti na obsazení brankářského postu v Poděbradech usilují o místo v týmu. Na reprezentačním kempu se jich sešlo 9. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Začíná středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
5: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: Ještě jednou pohodové ráno přeji všem na druhé straně přijímačů a vlastně stále jsme na začátku ostrého budíčku, i když bychom ho mohli přejmenovat vlastně na pozdní budíček, protože... Dobré ráno. Ano. Ivo je tady, nebojte se, že byste do něho přišli, ale než se tady plně začneme soustředit a připravíme se, tak se samozřejmě můžeme i podívat na to, co nás čeká. To už je věc Milana Gellnera, který ani dnes neváhal a vypracoval pro nás horoskop. Takže Milane, bude to dneska fajn?
1: Středa bude energeticky vcelku vyrovnaná. Na nebi jsou jak silné aspekty souladné vítané, tak i ty problémové konfliktní. Ty se budou týkat zejména výměny energií, názorů, postojů a tak podobně mezi muži a ženami. Co se to neobejde bez nejrůznějších třenit a poměřování ek partnerů je logické. Bude tak dobré projevovat empatii, porozumění a tak podobně, neboť když mezi sebou zápasí ega, vítěz není možný. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy mohou potkávat až osudové události a vodnáři budou mít možnost blízknout se svou vnitřní moudrostí. Ryby mají naději na profesní či společenské úspěchy, kolem raku může kroužit nová láska a štíři budou velmi vynalézaví, zejména v erotických záležitostech. Střelci budou velmi emotivní. Beranům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a lvům to bude skvěle komunikovat i myslet. Pany mohou projevovat sklony k podrážděnosti a nervozitě, býci si budou užívat na poli sexu a kozorozy mohou vážně promýšlet zásadní životní změny. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner.

0: pohodové a ničím nerušené ráno, teď už přeje kompletní dvojce Ostrého budíčku. Ivo Raška, Tomáš Michalík, tak, nazdar.
1: Nazdar, v tuto chvíli vás vítám teda také já. Ono to vypadá, že dovolenou kromě mě si vybral i budík, který ráno stávkuje a i když ukazuje na displeji, za chvíli tě probudím. No? Tak, ne.
0: On ti dal šanci.
1: Dal mi šanci, každopádně.
0: No dobře, každopádně, můžeme to přičítat.
1: No jak chceš.
0: Přičítat to můžeme taky tomu, že ses trošičku flákal, takže jak bylo na zkrácené dovolené.
1: Ale jo, díky za optání. Až jsem se divil, kolik se toho dá za dva dny stihnout, no že by to byla teda dovolená, jak si někdo dovoluje, jo, dva týdny, měsíc a podobně. Bylo to tak trošičku narychlo a na punk, ale rozhodli jsme se, že si uspořádáme rodinný výlet a vyrazíme na Jižní Moravu pod stan. Ale jako největším zážitkem byl asi kemp.
0: No.
1: Já jich mám projitých dost. Já nebudu jmenovat, kde jsme byli tentokrát, ale jak děti poznamenali, tak tenhle ten kemp byl neskutečně scary. To místo bylo úplně do posledního místečka zaplněno různými kýčovitými ozdobami od těch sádrových trpaslíků přes různé proutěné zvířátka, květinky až po panenky jako z hororu. Jako i děti, já nevím, jak se to stalo, oni teď natáčí furt nějaké videa, no. Ale nemyslím jako na TikToky, YouTube a podobně, no. Ale jakože filmy. A já myslím, že na tom místě vznikly tak tři celovečerní horory.
0: No.
1: Jako super, těším se, co z toho bude.
0: Byl tam takový ten typický správce, jak z těch slasherů, takový ten...
1: Správkyně.
0: Bez zubů, ne, se sekerou v ruce.
1: Na tom správkyně, která trochu klamala tělem, ale byla až neuvěřitelně milá, což jako budilo.
0: No, tak, to tak bývá právě.
1: A zajímavé na tom bylo ještě, nebo byla jedna věc, že i ti lidé, kteří tam byli ubytováni, tak vypadali jako úplně z jiného vesmíru, jako i ty děti říkali, hele, oni jsou asi omámeni nějací všichni, jako.
0: Kde jste byli, ty vole?
1: No, já ti to potom řeknu.
0: Dobře. No, tak někdo má evidentně parádní dovču za sebou, někdo ještě před sebou, dejte vědět třeba, jestli už jste někde byli, nebo se chystáte. Každopádně před námi je v tuto chvíli další muzika.

0: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
5: Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Váš rok!
1: Ani během středečního dne nebudete ochuzeni o možnost vyhrát vstupenky na jednu vybranou akci, a to vše samozřejmě v rámci letní rokové jízdy. My vám každý den postupně odkrýváme výherní větu a vaším úkolem je dávat pozor, všechno si pečlivě zapisovat nebo pamatovat, no a odpoledne pak budete mít možnost zavolat celou větu do světa skrze frekvence Rádia Čas roku.
2: Dneska to bude vlastně s takovým fantasy nádechem, že jo?
1: Chceš, jako bude se. Chceš nápovědu?
2: No. Ano, budeme cestovat po vesmírech, galaxiích a ti bystří z vás určitě poznali, hrajeme o vstupenky na kapelu Glory Hammer, která vystoupí už 5. listopadu v garáži v Ostravě. Bude to jedna ze zastávek jejich evropské tour, na které nebudou sami, protože doprovodí kapely Majestika a Arion. Takže to bude velice, velmi veselý večírek a pro někoho z vás vlastně úplně zadarmo.
1: No jo.
2: Nemusíte utratit ani korunu.
1: Takže my vám prozradíme za chviličku první slovíčko dnešní výherní věty. Počkejte si na to, mezi tím si dáme jinou power metalovou veličinu.
2: No, koho?
1: Powerwolf.
2: Jo, co? Se nabízí, no.
1: Tak,
2: dobře, tak.

0: Blast Rock.
1: Tahle ta roková jízda potrvá až do konce prázdnin, protože těch vstupenek na různé akce pro vás máme opravdu hromadu a dneska soutěžíme o dvě vstupenky na koncert Glory Hammer, skupina, která 5.11. vystoupí v garáži Ostrava.
2: My jsme slíbili, že prozradíme první slovíčko a to samozřejmě platí, ale my bychom si to mohli tak nějak i doprovodit nějakým tím zvukem.
1: Dáme si rébusek? No. Tak jo.
2: Slyšíte sami? Ano, jsou to dudy.
1: Jsou to samozřejmě kytary.
2: Ano, kytary.
1: Kdo z vás třeba na Holbě se účastnil do soutěže Air Guitar, tak si mohl znovu klidně zahrát sám se sebou nebo předvést svým spolupracovníkům v práci. Případně pokud jste na dovolené, tak lidem, kteří se nachází ve vaší blízkosti a zabrnkat pěkně na neviditelnou kytaru.
2: Brnkat nemusíte, hlavně si to zapamatujte.
1: To jo. No. Přihodíme také druhé slovíčko, ale jedno po druhém, ať vás zase nepřisytíme, že ano?
2: Ano.
1: Teď si dáme jinou kytaru, kytarovku teda spíše, a to z produkce Foo Fighters.
2: No tak sip to tam.
1: Sipu.
2: Tam tě kytar je?
1: Sipu, sipu.
0: Letní rocková jízda, jedeme v tom s tebou.

0: jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: 12 minut před 7 raní pro vás máme na Čas roku jednu z řady letních pecek, kterými se vám tu a tam snažíme ještě více vylepšit letní atmosféru. No a mezi takové letní rockové songy patří třeba i skladba This Ain't the Summer Song, teda This Ain't the Summer of Love, tak...
1: Hrát konkrétně budou holky z kapely L7, americké kapely, a vlastně my se taky s touhle věcí vydáme na konec 90. a trošičku se dotkneme i filmového žánru.
0: No máš pravdu, protože písnička, kterou vám pošleme do repráčku, se totiž objevila na soundtracku k dneska už vlastně legendárnímu snímku Tajemství loňského léta.
1: No a zároveň můžeme zavzpomínat, protože je to pár dní, co ve věku 59 let zemřela baskytaristka téhle kapely Jennifer Finch.

0: byla kapela Godhard a jejich pecka Shangri-La. Mimochodem, věděl bys, Tomáši, co to znamená Shangri-La?
1: To je jak Shang-Chi, to je jak ten superhrdina.
0: Jo, mi to připomíná nějaký jako drink.
1: No, to jsem taky chtěl říct, nějaký čaj nebo něco.
0: Každopádně dozvěděl jsem se, že se jedná o smyšlené místo, které se objevuje v jisté knížce, nazvané Lost Horizon.
1: No aha, tak to dává smysl potom v tom případě, no.
0: Tak jsme zase něco vzdělanější.
1: Že jo, až jednou budeme v nějaké soutěži a přijde ta otázka, tak budeme machrovat.
0: No a budou z nás milionáři.
1: Ano, ale než se do té soutěže dostaneme, tak si radši dáme muziku tady na Rádiu Čas Rock i po 7. hodině. Takže to budou třeba Rasmus.
0: Jako druhou ochutnávku z toho, co zazní mezi 7. a 8. hodinou, mohu nabídnout

0: No já myslím, že bychom si mohli dát taky něco mega. Co?
1: Mega smrtícího?
0: Přímo mega red, ano.
1: Jako první jdou, ale napřed čerstvé správní a také dopravní info, které pro vás má připraveno Honza Gavelčík, tak pojďme na to.
0: Správní řízení bylo.
1: Správní, ano, jo, jo. To teprve bude taky.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
3: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: S komplikacemi musíme počítat v obci Postřelmov. Na hlavním tahu z Mohlnice na Šumperk osobní auto srazilo zvěř. Jinak na ulicích Moravy a Slezska jezdíme bez problémů a přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
6: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nadcházející vlna tropických veder zhorší už tak extrémní sucho. Teploty v následujících dnech podle televize LTV Plus vystoupají až ke 40 stupňům. Pršet by mělo minimálně. Nejteplejší má být přelom července a srpna.
6: Morava aktuálně.
4: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
7: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadů pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží hluk, potlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
4: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Rybáři na jižní Moravě se potýkají stejně jako loni se suchem a nedostatkem vody v rybnících. Situace je špatná, ale zatím ne tak kritická, aby museli lovit ryby předčasně. S nedostatkem vody se tu rybáři potýkali i loni. Hokejisté Vítkovic začali v letní přípravě s tréninky na ledě. Ostravané půjdou do extraligové sezóny pod novým koučem Jorikem Trailem a budou chtít napravit nepříliš povedený ročník, který pro ně skončil po třetí za sebou už v předkole. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
0: Honzo, díky a pojďme se podívat na počasí. No, jde nám to nahoru, ty teploty. Dnes 29 až 34, tak opatrně, dodržujte taky pitný režim. Jinak jasno až polojasno, tady není co dodat. Jasná, stručná předpověď.
8: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
6: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Tonda Rauer, já za celý Harley přeju rádiu Čas Rock k jeho 15. narozeninám všechno nejlepší, hodně posluchačů a spoustu skvělý muziky v éteru.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Já teda musím říct, že pomalu začínám cítit tady za mnou, jak je okno, že ty teploty stoupají nahoru, takže dávám tomu ještě tak půl hodinky a zapínáme zařízení tady.
1: Už je tam to šimrání, už tam
0: ano,
1: je,
0: ano, paprseček sluneční. Tak se budu potit zase. No, nic to je jedno, to nikoho nezajímá, naopak, co by mohlo zajímat všechny, tak to je návrat do historie, protože 8 minut po 7 hodině bychom mohli zalistovat v hudební kronice s datem 29. července.
1: Tak, pojďme na to. Velmi neobvyklá událost se odehrála tehdy v bývalém Sovětském svazu právě v roce 1969. Rocková hudba se v zemi, kde zítra znamenalo včera, projevila takovou, řekněme, nebývalou vlnou vandalismu, namířenou proti, a teď ale pozor, telefonním budkám. Na vině tehda byl tedy takový nevinný návod z mládežnického časopisu, ve kterém se psalo, nebo který vysvětloval, jak je možné předělat klasickou španělku na elektrickou kytaru. Konkrétně tedy autor tohoto článku doporučoval pro stavbu cívky snímače použít takový specifický typ drátu ze standardních sluchátek. No a sovětská mládež neledila a vyplenila kvůli snímačům tisíce veřejných telefonních budek po celé Moskvě.
0: Já jsem to tady včera řešil a já jsem k tomu dokonce přihodil i návod, protože jsem si to zjistil, ono to skutečně jde udělat. No. Akorát já jsem přišel na to, že podle mě největší problém nebo největší úskalí tohoto všeho je najít to telefonní sluchátko v dnešní době.
1: No, teď už to nejde.
0: Ale možná někdo archivně ještě má. Nicméně, pojďme do roku 1973, kdy se stal také jeden incident a jedna z největších finančních hloupěží v historii rockové hudby. Led Zeppelin přišli o peníze ze dvou koncertů v Madison Square Garden v New Yorku. Zloděj jim tenkrát ukradl 203 tisíc dolarů z hotelu, kde pobývali. Krádež nahlásil tour manager Richard Cowley. Policie ho v zápětí zatkla co by podezřelého z krádeže, ale později byl propuštěn.
1: Mimochodem, tenhle ten případ nebyl nikdy objasněn a peníze se už nikdy nenašly. No ale Led Zeppelin, následně hotel, ve kterém se tenhle ten incident stal, zažalovali za nedostatečné zabezpečení.
0: No.
1: Zajímavé je, že Richard Cole byl jediný, kdo měl klíče od toho sejfu.
0: No, ale nebyl to on.
1: No, kdo ví.
0: Ne, vám říkáme, že máte jediný klíče. Ne, to jsem nebyl já.
1: No, tak to. Tolik tedy k dnešnímu výhledu z historického okénka. Nyní už jdeme zpátky za muzikou.

0: Hokejové kluby se v tuto chvíli momentálně nacházejí v rámci nebo v procesu tréninku.
1: Teď už se
0: intenzivně se připravují. Teď se jim to bude hodit i ty zimní stadiony, se budou chladit aspoň někde. Ale chladit, oni počtivě makají, nebo nemyslíte si, že ne. Ale tu a tam se objeví i na nějaké venkovní akci, takhle v létě. Jedna z takových tradičních třeba pro třinecké hokejisty je i fotbalové utkání, ve kterém vyzvou své fanoušky. A tak máte jedinečnou možnost vidět hokejisty v trošičku jiné roli.
1: Přesně tak. No a pokud byste tedy chtěli, tak tahleta akce je v plánu již tuhletu sobotu, čili 1. srpna. Všechno proběhne na fotbalovém hřišti v Oldřichovicích, přičemž výkop speciálního utkání je v 10 hodin a 15 minut. Na straně ocelářů by se měly objevit opravdu zajímavá jména, jako třeba Daniel Voženílek, Matěj Kuběsa a mnoha dalších. Ale tohle to nebude jediné lákadlo.
0: Ne, protože zároveň proběhne další ročník oblíbené soutěže Penaltový král Třinecka. Mm-hmm. Název jasně napovídá, o co jde. Ale ono to jako vypadá jednoduše, jo? Že kopneš jenom penaltu. Mm-hmm. Ale zkus jich kopnout úspěšně několik za sebou, protože se hraje klasickým vypadávákem, jo? Mm-hmm. Pokud si nedokoupíš další kop, teda, to tam myslím teda taky, jo. A já jsem vlastně jeden ročník moderoval, co si pamatuju, a to bylo nekonečné. Klobouk dolů před těma brankářima teda, jako jich tam hodně, ale ti se tam taky sebou plácají dookola. Není to fakt jenom tak, to
1: jo,
0: se nezdá.
1: To já věřím. No, když jsme u toho, tak loni se účastnilo 103 střelců, kteří zápolili téměř 4 hodiny. To bych opravdu nevymyslil. Zvládl komentovat?
0: No, já už jsem nevěděl, jak jako tenkrát trošku, už jsem plaval teda.
1: No, nakonec, když se tak koukám, tak zvítězil teprve 15-letý mladík, který se trefil 19krát.
0: Tak víš, jak on v tomhle věku ještě je takový klidný, nemá čas na nervozitu a hlavně nepije, že jo? Doufám. Teda jako, že třeba někteří, jako samozřejmě si to pivko dají a potom už jsou ty střelecké schopnosti trošičku omezené. No,
1: a přitom ta brána, to je velké, jak vrata do stodoly,
0: to
1: musíš
0: zjel,
1: trefit.
0: No, dobře, máme experta samozřejmě. Kolik skopal penalt, prosím tě?
1: Já, neskutečně mnoho.
0: Si pamatuju, když jsi v dorostu taky, jak jsem kopal penaltu, jo. Koukám se doleva, říkám, dám mu to doprava a šlo to do prostředa nahoru nakonec. Takže tolik asi k mým schopnostem. No.
1: Ale to si na tom dobře, já většinou zakopnu ještě předtím, než udeřím míč.
0: Zúčastnit se můžete i vy, hraje se mimochodem o hodnotné ceny, takže přijďte v sobotu do Oldřichovic od 10.15.
2: Mediálním partnerem klubu HC Oceláři Třinec je rádio Čas Rock.
3: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Vítejte, bando, a nechte se pozvat do dalšího rebelského baru. Letos to sice našim na fotbalové mistrovství světa nevyšlo, ale u tématu trošičku zůstaneme.
1: Přesně tak. Zavzpomínáme na fotbalové mistrovství světa tím, že si pustíme několik fotbalových, rockových a metalových fláků.
0: Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Podcast Rock.
1: A pokud jste náhodou zaspali primární informaci, která se týká dnešní letní rokové jízdy, tak zbystřete vaše čitla sluchu. Dneska totiž na rádiu Čas Rock soutěžíme o dva lupeny na koncert skupiny Glory Hammer, která má namířeno do Ostravy. Tahle situace se stane reálnou přesně za 99 dní, což je, abych vám ulehčil přepočítávání, 5. listopadu.
2: A Glory Hammer nepřijedou jenom tak, s prázdnou na čomendu, naopak, na turné vyráží u příležitosti vydání svého 5. alba, které přijedou představit v celé své dokonalosti naživo, a to do ostravského klubu Garage. A kapela slibuje, že se můžete těšit jak na novinky, tak na fantastickou show a samozřejmě i ty profláknuté fláky v podání Glory Hammer.
1: Tohle to bude opravdu nářez, který podpoří ještě speciální hosté v podobě švédské grupy Majestica a nebo finského seskupení Arion. No a někdo z vás se může vydat na tyto tři hvězdné kapely zadáčo, stačí vám k tomu znát 4 slovíčka výherní věty.
2: To první jsme prozradili cca před nějakou hodinkou, no a co nevidět, přiložíme i to druhé slůvko, takže vydržte s námi, ještě předtím stihneme muziku od kapely Sleeping with Sirens.

0: Blast Rock.
1: Tak se to pěkně sešlo, že páté album přiveze 5. listopadu do Ostravy skupina Glory Hammer, konkrétně do Ostravy v klubu Garáž.
2: A vy tam klidně můžete být třeba už 5 hodin, to už je na vás, ale hlavně tam můžete být zadarmo, protože díky nám můžete získat 2 vstupenky. Pojďme na to, před námi je druhé slovíčko a je to vlastně slovíčko, které nás asi teďkom čeká v nejbližších dnech všechny.
1: Ano, protože tím slovem je rozpálí.
2: A to sludíčko si myslím, že nás rozpálí všechny. Ale to nejde, co by mělo rozpálit vás, vy si k tomu přiložte to první slovíčko a polovinu vítězné věty máte v kapse.
1: Přesně tak, další slovíčka postupně budeme přihazovat, nejenom my samozřejmě, ale také ti, kteří tady budou po nás, Honza s Vránou. No a my můžeme přihodit tak maximálně muziku v tuhletu chvíli.
2: Jsem pro.
1: Tak jo.
0: Letní roková jízda, jedeme v tom

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
5: Už tam budem?
6: Nech toho.
5: Raději už tam bude.
6: Přestaň. Je mě vedro.
7: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
8: Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Rádio Čas Rock slaví. Slaví 15 let. Já ho vždycky zapnu v 8.05. Hraje Váli, co mají šťávu. Provolávám jemu slávu. Rád s ním budu dovádět, ať je s náma 1000 let. To vám přeje Vilda Čok.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Russell Allen, Jorn Lande, tohle byla muzika, která nám dohrála na rádiu Čas Rock zrovna v době, kdy mi tady ťuklo na hodinkách 7.55 a vy posloucháte rádio Čas Rock a Ostrý budíček.
1: Přesně tak, no a my ještě můžeme připomenout, že už zhruba za hodinku přivítáme ve studiu hlavního organizátora festivalu Ostrava v plamenech, Patrika Kohouta. No a máte se na co těšit, protože nebudeme jenom tlachat, ale budeme vám i pouštět kapely, které na téhleté akci už tuhletu sobotu vystoupí.
0: Určitě máte se na co těšit. Jestli vás něco zajímá, tak určitě přemýšlejte o nějakých otázkách a můžete je posílat na WhatsApp, SMS. My vám na oplátku pošleme další muziku. Takže to budou Within Temptation.
1: Nebudou chybět Plexis a jejich Půlnoční rebel.
0: A nebudou chybět ani Motorhead.
1: No a ti někdo nebude chybět?
0: No tak Gabelčík Jan, náš tady patron, strážce, člověk, bez kterého bychom nemohli začít další hodinku. Předáváme slovo.
2: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
3: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
4: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
5: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
6: Aktuálně se zdržíme ve Vratimově. Na ulici Václavovické bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se řeší v obci Břidličná na Bruntálsku. V ulici Dlouhé, tady osobní auto srazilo chodce. Nehoda je bohužel se zraněním. Na místě jsou záchranáři. Problémy jsou taky na hlavním tahu u Uherského Brodu, na výjezdu na Bystřici pod Lopeníkem. Tady stojí odstavené nákladní auto a bouračka nás potrápí taky na Šumpersku u obce Postřelmov. Na trase Mohlnice Šumperk, tady auto srazilo zvěř.
7: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
8: Radio Čas Rok.
6: Dobré středeční ráno, rockeři, posloucháte rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů klesá. V roce 2023 se v tuzemsku uskutečnilo 147 milionů výběrů, loni to už bylo jenom 131 milionů. Klesající trend souvisí s lepší dostupností bezhotovostních plateb.
9: Morava aktuál.
6: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu můžou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a taky podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bidzinsky.
10: Až 4000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
6: Rodiče nebo zákonní zástupci můžou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. Voda v Plumlovské přehradě u Prostějova se mírně zhoršila. Hygienici teď její jakost označují stupněm 2 z 5-bodové škály. Stále má vyhovující vlastnosti. Lidem ale doporučují, aby se po koupání osprchovali. Matyáš Štegman a Dan Vorlíček vyhráli na juniorském mistrovství světa moderních pětibojařů v Litvě štafetový závod. Zlato vybojovali jako první Češi na této akci v historii. Vorlíček získal v Litvě druhou medaili, po pondělní bronzové. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční ráno s Tomášem Michalíkem a Ivošem Raškou.
1: Honzo, díky, já ještě přiložím předpověď počasí. Do celé Evropy, samozřejmě včetně Česka, má namířena vlna veder. V nadcházejících dnech budou nejvyšší denní teploty na mnoha místech překračovat 35 stupňů Celsia. Lokálně ovšem není vyloučeno ani dosažení hodnot kolem 40. Začíná se to ostatně projevovat už nyní, kdy v 8 ráno máme v Ostravě 16 stupňů Celsia a půjde to ještě nahoru. Dnes bude totiž po celý den slunečno a teploty v průměru dne vystoupají na 30 stupňů Celsia.
11: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
12: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

Na čas roku dozněli Plexis a ještě než popojedeme za další muzikou, máme tady před sebou seznam několika lidí z hudební branže, kteří se narodili 29. července, což je dneska.

0: Tady třeba zpěvačku Patty Scalfu. To se může mimochodem třeba pochlubit svou spoluprácí se slavnými Rolling Stones anebo Keithem Richardem. Ale především také zpívala s kapelou Bruce Springsteena a vlastně se za něho nakonec taky provdala.
1: To tak někdy bývá.
0: Tomu se říká spolupráce.
1: Na plný úvazek. Já tady mám 71-letého chlapíka Geddyho Lee. Jedná se o kanadského zpěváka, baskytaristu a také klávesistu skupiny Rush, ke které se připojil na konci 60. let. Svou lásku k muzice projevuje tento chlápek také například tím, že vlastní sbírku více než 250 kytar a baskytar. K tomu je také vášnivým fanouškem baseballu a sbírá všemožné předměty spjaté s tímto sportem. No ale sbírá také hodinky, známky, vinylové desky a také vína. To se mi líbí. V jeho soukromém sklípku byste našli přes 5000 různých lahví.
0: Je to vyloženě sběratel. U nás se říká vetešník, jo.
1: Ano.
0: Ale to je trošku asi jiná liga. Takhle. No, jdeme dál. 64 let dnes slaví Martin McCarrick. Dnes už vlastně bývalý kytarista kapely Therapy, kterou opustil v roce 2004.
1: Víš vlastně, proč odešel z téhleté kapely?
0: Ale vím. A byl to takový hodně smolný úraz, protože během britského turné si na koncertě protrhl ušní bubínek a kvůli těmhle problémům se sluchem musel nakonec přerušit turné a vlastně logicky potom i definitivně odejít z kapely Therapy. Ale u muziky zůstal, společně se svou manželkou skládal muziku pro filmy, seriály, rozhlas, divadlo, takže co se dá, tak alespoň něco.
1: I bez bubínku. Tolik od nás tedy k dnešním oslavencům. Pokud třeba někdo z vás, posluchačů Rádia Čas roku, má také dneska narozeniny, nebo znáte někoho, kdo je má, klidně napište na číslo 725-331-155. Dejte vědět, popřejte, my vzkaz před koncem této hodiny ještě rádi vyřídíme.

0: Ladíte ostrý budíček na rádiu Čas rok, přičemž nějakých 7 minut před 8:30 doznívá parádní pecka z dílny kapely White Snake.
1: No a ještě jednou pěkné ráno všem přejeme a zároveň o trochu více zdravíme všechny Marty. Právě oni totiž slaví svůj svátek.

0: Marta je Marta, ale hlavně Marta je staré biblické jméno, které se dá přeložit jako hospodyně, páni domů, no paní domů, anebo případně také pečlivá.
1: No a kromě Martiček si oslavu mohu uspořádat také třeba Beatricie, Serafíny, to je zajímavé jméno, anebo Olafové.
2: Ahoj Vespolek, já jsem Olaf, mám rád vřelá obětí.
1: Tak.
0: Takže když se s tím budeš zle obývat, tak roztaje, ne? Tak to by neměl asi dělat, no.
1: Tady ten kouzelný, ne?
0: Dobře, no jo. No vy se každopádně můžete obejmout, užijte si to, užijte si tento sváteční den a my vám k tomu určitě i nadále budeme servírovat další sadu rokových pecek.
1: Už za okamžik to budou třeba Motorhead anebo skupina Dogma.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V Superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.

0: Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Jsi
1: všude zdejší, všude je fajn.
2: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
3: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
4: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
5: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
6: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.

0: O tom, že jmeniny mají 29. července Martit, o tom už řeč byla, ale, jak se říká, důvod pro oslavu se najde pro každého a vždy.
1: No jako téměř každý den i dnes slaví nějaký pokrm, takže co to bude dnes, roztáčíme kolo a zastavujeme se na kuřecích křídlkách.
0: A vodní toho jsem.
2: Přátelé, dneska si uděláme geniální jídlo, budou to docela rychlí kuřecí křídla.
0: Dobře, svůj vlastní den má taky vlastně původem italská specialita, máme totiž den lasagne, oblíbený pokrm nejen Italů, ale třeba taky Homera Simpsona.
3: Homie, udělal jsem ti svoje vražedně dobré lasagne.
4: Je v tom jed, za žádnou cenu to nejes. Dobře, už to jíš, ale nedojídej to. Dobře, dojedl jsi to, ale nechtěj přidat, prosím. Ty troubo zabíjí.
1: No a máme tady nějaké zvířátko, ale doporučoval bych nehladit.
0: Chtěl by si domů tygra?
1: Já mám manželku.
0: OK.
1: Mám si někdo neposlouchat.
0: Já bych tady měl ještě jeden svátek, který asi dneska ale nepůjde dost dobře oslavit. Je totiž den deště.

To ještě na něho budeme vzpomínat, nebo i v těch následujících dnech. Ještě budeme prosit, aby pršelo, no. Uvidíme. Tolik tedy věci, které jsme mohli vyzdvihnout s datem 29. července. Teď pojďme na muziku a dáme si něco klidnějšího. Dáme si Annihilator, Pieces of You.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
0: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
5: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rokovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: týdne.
1: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
0: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: Pomalu... si ho zpráv?
1: Jo, jo, už to je. Nebylo to tak komplikované. Pomalu jsme se dostali k branám 9. hodiny raní. No a společně s námi už je tady přítomen ve studiu také Patrik Kohut, co nevidět usedne tady na barovku za námi. Budeme se totiž bavit o festivalu Ostrava v Plamenech.
0: Nejenom, že se budeme bavit, ale také zazní některé kapely, které se chystají do dolní oblasti Vítkovic už na tuhle sobotu. Takže toho bude dost a kromě toho stihneme odehrát třeba taky The Darkness.
1: Přihodíme kysáky.
0: A nebo jednu věc v podání Deep Purple.
1: Ze všeho nejdříve se ovšem ke slovu dostane Honza Gavelčík, to znamená, že si dáme čerstvý přehled zpráv a také mrkneme na silnice, jak to aktuálně jezdí.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Problémy jsou ve Vratimově, v ulici Václavovické, tady bourala dodávka s osobním autem. Vážná nehoda se stala u Hněvotína na Olomoucku. Na výjezdu na olomouckou část Nedvězí srazilo osobní auto cyklistu. Nehoda je bohužel se zraněním. Záchranáři zasahují v obci Břidličná na Bruntálsku, v ulici Dlouhé. Tady osobní auto srazilo chodce, nehoda je se zraněním. Problémy jsou taky v Brně, v ulici Vídeňské. Srazilo se tu nákladní auto s osobním a s komplikacemi musí stále počítat taky na Uhersko-Hradišťsku u Uherského Brodu na výjezdu na Bystřici pod Lopeníkem. Tady stojí odstavené nákladní auto.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Právě.
5: Dobré středeční dopoledne, rockeři. Posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Čechům v cizině pomáhá nová nouzová linka Ministerstva zahraničních věcí. Za první 3 týdny července přijala na 450 hovorů. Lidé se na ní nejčastěji obracejí v souvislosti se ztrátou dokladů. Následují situace, kdy se stanou obětí trestného činu.
8: Morava aktuál.
5: Městská nemocnice Ostrava bude vzdělávat klinické psychology. Poprvé totiž získala od Ministerstva zdravotnictví speciální akreditaci. Zdravotnické zařízení tak chce posílit svůj odborný tým a rozvíjet další služby pro pacienty. Olomoucký kraj rozdělí 69 milionů korun na rekonstrukci a stavbu sportovišť. Protože 109 obcí splnilo podmínky, získá tak podporu zaměřenou na rozvoj sportování dětí a mládeže, například na stavbu hřišť a tělocvičen. Více informací má mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
9: Po více než 5 letech mohou žadatelé z tohoto programu nově financovat nejen opravy sportovišť, ale i jejich výstavbu. Tato úprava je reakcí na žádosti měst, obcí i sportovních klubů, se kterými jsme rozvoj sportu řešili. Minimální výše podpory je 100 000 korun a maximální 3 miliony. Žadatelé byli posuzováni bodovým systémem, aby rozdělení dotací bylo opravdu férové.
5: Volejbalový blokař Adam Zajíček se rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu. Ten loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke 4. místu. 33-letý líder s týmem už zahájil přípravu na zářijový evropský šampionát. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční, teď už dopoledne, s Ivošem Raškou a Tomášem Michalíkem.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Na frekvencích Rádia Čas roku pokračuje ostrý budíček, který bude v nadcházejících minutách ještě kapánek ostřejší, protože společně s námi je tady ve studiu také Patrik Kohout a to samozřejmě znamená, že se budeme bavit o Ostravě v plamenech. Ahoj Patriku.
1: Čau. Ahoj, ahoj, hezký den.
2: Ostřejší, no plamenější bude teď ten rozhovor určitě. Ale sobota, 1. srpen, to je to magické datum, kdy proběhne další ročník. Mimochodem, jak vlastně ti utíká ten čas, když skončí jeden ročník? A vlastně najednou je tady ten další.
1: Strašně, strašně, protože ty vlastně, když jsi těsně před aktuálním ročníkem, tak jako je to třeba teď, tak ty už musíš mít vymyšleno, alespoň rámcově, co budeš vlastně dělat příští rok a třeba i ten další, protože ten hudební svět jde tak strašně rychle kupředu. A tak dlouho dopředu se plánuje, že ty musíš být pořád, řekněme, ve střehu. No ale co rok? No tak ale týden po sobě dva festivaly, to je taky síla, no. Myslím Holbu teďka, to je za námi.
0: Prostředí dolní oblasti Vítkovic je unikátní a na pořádání metalového festivalu, řekněme jako Dělané, jak kapely vůbec reagují na to, když poprvé vidí tenhle ten industriální komplex?
1: Tak překvapené vždycky jsou. Takhle, některé kapely přijedou připravené, protože si předem nastudují, kam jedou a tak. Pamatuju si, že na prvním ročníku Ostravy v plamenech, kdy jsme měli mimo jiné i kapelu Wasp, tak když dorazili, tak frontman Blackie Lawless, tak ten z toho byl úplně na větvi, chodil po těch dolních Vítkovicích a fotografoval si to tam a no, jsou z toho na větvi. Ostatně jako každý, kdo přijde do těch dolních Vítkovic, no a my se snažíme, když je čas, samozřejmě když je čas, pokud kapela nepřijede třeba 2 hodiny před vystoupením, a to se většinou neděje v našem případě, tak my se snažíme je tam trochu i provést a vzít je třeba i nahoru na Bolt Tower nebo do velkého světa techniky, pokud na to mají náladu a tak. A to teda koukají jak vyoraná myš, musím říct.
0: To věříme.
2: Což je samozřejmě fajn věc, že se jim to takhle dá nabídnout. Ano, ne každý festival tohle může udělat.
1: A... ano, kdo z vás to má?
2: No, já se říká. Já jsem vždycky tvrdil, každé místo, kde se takhle originálně může festival udělat, tak je bonus navíc, protože co si budeme povídat, většina festivalů je na louce někde a tam ano. Maximálně můžeš lovit kachny nebo jít na ryby někde kousek.
1: Je to tak, a takováhle unikátní místa, tak to myslím, že baví i návštěvníky. Podívejte se na Masters of Rock, jeden vlastně z největších našich festivalů, nejúspěšnějších, za mě můj oblíbený, tak je v prostorách Likérky, což je taková unikátní věc, nebo Brutal Assault v Josefově, to je vlastně vojenská pevnost, že jo, bývalá a tak dále. Přiznám se, že jsem tam nebyl, znám to jenom z fotek, ale vypadá to skvěle taky.
2: Já ještě teda udělám odbočku k těm masterům, jeden ročník jsem měl možnost natočit pár rozhovorů a paradoxně každý zahraniční muzikant, co přišel, já jsem mu řekl, že jsme v Likérce, tak mi řekl, že nepije. Takže to jako nevyšlo. Nicméně, když jsme u těch kapel, za tu dobu, co to pořádáte, co požadavky? Dá se to zvládat, nebo už jste měli i nějaké šílené věci v Rideru?
1: Šílené věci většinou nejsou. Jo. Většinou všichni se chtějí dobře najíst, nechtějí jíst bagety od pumpy, jak se říká. Jo. Takže ten festivalový catering, festivalové vlastně stravování, abychom zůstali u češtiny naší krásné, tak je velmi, velmi pečlivě popsané a zaslané dopředu v takzvaných Riderech. No a my to pak musíme všecko krásně objednat. Spolupracujeme s renovovaným kuchařem, jedním ostravským, který je zvyklý vařit skutečně pro světové hvězdy. Vím, že jsme ho doporučili i v předčasem Brianu Adamsovi a pak byl velice spokojený, teda měl ho jako osobního kuchaře, takže tenhle ten chlapík a jeho tým, David Valíček se jmenuje mimochodem, tak vždycky vaří vlastně i pro nás, pro festival a pro kapely a vždycky je to teda mňamka. Shodou okolností včera mi přišel jídelní lístek, takže kdybyste měli zájem, pak vám ukážu, co budou kapely jíst.
0: Já bych tohle téma klidně otevřel, ale nejprve si dáme nějakou muziku, protože pochopitelně se o kapelách, které na Ostravě v plamenech vystoupí, budeme bavit i podrobněji. Nejprve si můžeme vlastně jednu z nich taky poslechnout. Jako první chod jsme Patriku vybrali Night Flight Orchestra.
1: Ano, tak to je kapela, na kterou já se těším, nevím jestli nejvíc, ale rozhodně se na ně těším hodně, přestože z mého pohledu to není metal, to je vlastně takový pop rock, řekněme, ale mají strašně fajn písničky a ta kapela je zajímavá tím, že tam například zpěvák z kapely Soilwork, což je úplně jiný žánr, že ano, anebo je tam třeba baskytarista z kapely Arch Enemy, tak je to taková mixáž a mají tam vokalistky, co jsou oblečené jako letušky, takže vypadá to i hezky celý, dobře to hraje a je to strašně fajn, baví mě to. Nedávno jsem se s kamarádem shodl, že tahle kapela je taková, řekl bych, pro metalovější fanoušky kapel, jako jsou Toutou a podobně, tak posuďte sami.
2: Jdeme na to! Ostrý budík!

0: Tohle byla kapela Deep Purple. Vy stále ladíte Rádio Čas Rock, kde se bavíme o festivalu Ostrava v plamenech, který startuje již tuhletu sobotu. No a společně s námi je tady ve studiu Rádia Čas Rocku i Patrik Kohut, hlavní organizátor téhleté parády, kterého tady ještě jednou vítáme.
1: Ahoj.
2: My jsme tady nakousli jednu věc před
0: kolkou. Pěkně.
2: Vyloženě jsme tady nakousli, co se bude kousat na Ostravě v plamenech, protože jste nám tady nabízel, že nám uděláš chutě jídelníčkem.
1: No tak můžem, tak naše kamarádka katerérka včera večer poslala zrovna jídelní lístek pro kapely, tak já vám můžu tady jako namátkou přečíst třeba, že se budou jíst třeba hovězí ragu s jasmínovou rýží, nebo tady smažená ryba s citronem, gnocchi s bazalkovým pestem, dále třeba pečený květák, s tahíny granátovým jablkem a bylinkami, nebo ratatouille z letní zeleniny si budou dávat. Mám tady houbové speciality, třeba hlíva ústřičná v barbecue glazuře, to jsem v životě neviděl asi ještě. Restované lesní houby s tymiánem, nebo pro vegany tady máme, protože veganů je samozřejmě spousta, to je dneska moderní. Třeba teriyaki tofu se sezamem, nebo falafel s tahíny dip a tak dále. Studený bufet chcete taky? Nebo to necháme na
2: jindy? Já jsem se spíš chtěl zeptat to houbové menu, jestli třeba je vyloženě pro kapelu Mushroomhead.
1: Může být. Já nevím. možná, kdybychom si prostudovali jejich, jak se říká, hospitality ridery, tak bychom to tam našli. Ale nabízí se to, ano, že houbové hlavy by si mohli dát houby.
0: Ostatně my si Mushroomhead dáme za chviličku, ale ten line-up letošního ročníku je opět nabitý. Na kterou z těch kapel se asi ty těšíš tak nejvíc?
1: No, to je otázka vždycky. Já se těším fakt na všecky, jo, protože jsme jednodenní festival, ale přestože jsme jednodenní festival, tak těch kapel máme docela hodně, letos je jich 10 a je to takový, vždycky se to snažíme postavit tak, aby to, nechci říct, přímo každý pes jiná ves, to ne, jsme přece jenom rockový nebo rock metalový festival, ale aby to všecko nebylo trash, aby to všecko nebyl folk metal a tak dále, i když třeba, zase, výjimka potvrzuje pravidlo, letos jsme se, aniž bychom nad tím dopředu nějak moc přemýšleli, zaměřili trošku více na folk metal, protože například uvidíte maďarskou kapelu Dalriada, což je folk metalová kapela, navíc zpívají maďarsky, což to je velká exotika pro nás všechny pořád, zní to ale skvěle. Na vedle nich další, to jsou Korpiklány z Finska, ty dobře známe, ti jezdí na Masters of Rock spoustu let, dokonce mají i nějaké spolupráce s Vizovickým Fleretem a funguje to krásně. Jo, takže fakt nevím, nedokážu na tu otázku odpovědět, nevím, no za mě asi, kdybych si měl fakt vybrat, tak Max Cavalera, to znamená Soulfly v tomto případě, protože Max Cavalera to je osobnost.
2: Ale on tady jezdí celkem pravidelně do České republiky a co jsem tak vysledoval, tak ty sympatie jsou vzájemné na obou stranách. Ty jsi měl tu možnost už s ním několikrát spolupracovat i v minulosti. Čím podle tebe to je, že on si tak oblíbil zrovna tu naši jako zemičku tady ve středu Evropy?
1: No ono to tak možná vypadá, ale třeba oni hodně hrají třeba i v Polsku, jo, hodně hrají v jiných zemích, jako je Itálie a tak dále. Ono to je spíš jako výjimečné směrem k nám, jakože že my se vlastně v tu chvíli v uvozovkách vyrovnáváme třeba těmto zemím, kde kapely většinou koncertují častěji než u nás, nebo turné znamená více zastávek. A tak ono je to zase tím, že ty země jsou větší, že jo. Jo, Poláků je kolik, 5x víc než nás třeba a tak dále. Takže ale ano, jezdí sem rád, protože má vždycky vyprodáno a to je pro umělce strašně důležitý. A je to úplně jedno, jestli to jsou Soulfly, Cavalera, Conspiracy nebo Cavalera, teďka jezdí se starým repertoárem Sepultury a tak, no, tak prostě to funguje. Lidi prostě toho Maxe Cavaleru milují, to tak je.
0: Tvoje práce je určitě hodně náročná, jak časově, tak i psychicky. Když to potom celé toho 1. srpence začne, máš potom čas zajít si třeba na nějaký koncert, nebo je to zařizování jako neustále?
1: Myslíš během festivalu?
0: Během festivalu, no.
1: No určitě, samozřejmě, jo, jako každý normální člověk, alespoň doufám, že jsem normální člověk, tak spoustu prací deleguju na kolegy, nedávám si to všechno na záda, to bych se z toho fakt asi zbláznil. A navíc já si ten festival skutečně chci užít, jo, takže neříkám, že vidím všechny koncerty všech kapel od A do Z, to se mi nikdy nepodaří, ale z každé kapely chci vidět alespoň kousek.
2: Mm. My si teď kousek poslechneme.
0: No, dáme si to ragu.
2: Dáme si ragu, jo.
0: No, ale tak jo. Bobové ragu. Další kapelou totiž playlistu jsou Mushroom Head, jedna z dalších kapel, které vystoupí na Ostravě v Plamenech. Tak tady je hudební vábnička.

0: Styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Cože, ty máš 150 technobodů?
2: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
1: A kde to jako najdu?
2: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
1: No jasně.
2: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
3: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
4: Zach Wild a jeho Black Label Society.
3: Veselá parta Aylstorm.
4: I Američané Savatage a Testament.
3: Sonáta Arktika či Dynasty a řada dalších.
4: To je festival Rock Castle.
3: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
5: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Pokračuje? Nepokračuje.
1: Až teď, Tomáši, pokračuje.
0: Dobře, teď pokračuje Ostrý budíček. Na Rádiu Čas Roga zároveň naše povídání s Patrikem Kohoutem o sobotní Ostravě v Plamenech. Hele, co vlastně je pro tebe třeba z tvého pohledu nejtěžší na organizování takové, nebo nejobtíženější, prostě největší úskalí pořádání těchto akcí?
2: No, nechci říct, že nejtěžší, ale nejsložitější je získat kapely, které chceš. Jo, protože je to jednoduché. Ta množina kapel, které chtějí všichni pořadatelé všech festivalů, je, nechci říct malá, to by nebyla pravda, ale je prostě omezená, řekněme. A ty vlastně se musíš s ostatními pořadateli po celém světě poprat o to, aby ta kapela přijela přímo k tobě. No a samozřejmě, tak jako rvačku vyhraje ten, kdo je nejsilnější ve finále, tak tady vlastně vyhrávají samozřejmě peníze. Jo, takže tohle je asi úplně ta nejtěžší věc, aby ten festival dával smysl, aby se lidem na něj chtělo, aby je lákal, jo, aby si řekli, jo, tak prostě chodím do práce, tvrdě makám, tak já ty prachy utratím na vstupenku zrovna na Ostravu v Plamenech, tak to je asi ten jako nejtěžší úkol. Jo.
0: Ale, a ono je to, co se týče té finanční stránky, je to tak, že kapela má danou tu částku na ty festivaly, anebo takzvaná jako obalková metoda, nebo jako když vyjednáváš o nové smlouvě s elektřinou, jako.
2: Je to druhá možnost vlastně, jo? Že ty vlastně, ty jako pořadatel musíš dát kapele prostřednictvím managementu nabídku, no ale samozřejmě musíš mít nějaké zkušenosti, jo? Protože když jsi neskušený a blbý možná někdo, a to nemyslím zlé, no tak to přepískneš samozřejmě, kapela potom skočí a pak dopadneš, jak se říká, jako Kafka, takzvaná, jo, takže tohle je špatná cesta, ale na druhou stranu zase, když nabídneš jako nižší částku, než jako je reálná, no tak oni se potom s tebou moc ani nebaví, jo, protože to je ztráta času, takže musíš mít nějakou zkušenost, samozřejmě, a těm kapelám nabízet přibližně tolik, vlastně kolik, jaká je jich momentální hodnota na trhu, jo, ale je vždycky trošku složité v tom umět plavat. Je to už potom vlastně o tom, že musíš nějakým způsobem mít dobrý vztah s těmi agenturami a agenty, co zastupují kapely, a že už je to potom tak, jakože zvedneš telefon a zavoláš někam do Londýna, do kanceláře a nestane se ti to, že se nedostaneš přes sekretářku k agentovi a tak. A ten agent ti většinou už jako naznačí, nebo ti třeba řekne, jak by to mohlo vypadat. A ty pak uvážíš, jestli to dává smysl nebo nedává, jo? Protože de facto můžeš mít, když to přeženu, teďka berte mě s rezervou, můžete mít kapelu, jakou chcete, když na ní máte peníze, samozřejmě. Hmm.
1: Ostrova v Plamenech se koná bude konat po 12. A tak mi napadlo, jestli máš doma třeba nějaký speciální suvenýr z předchozích ročníků, nebo jestli si to nějak jako shraňuješ v rámci vzpomínek, hele, tady mám něco z prvního, z pátého a podobně.
2: Ani ne. Přiznám se, že ani moc ne, ale já jsem, dovolím si říct, že jsem sběratel, já mám rád vinylové desky a soustředuju se hlavně na, teď mi volá Roman Izajáš, prosím tě, nevolej mi teďka. Tak, než jsem to skončil, jo, sbírám vinylové desky, mám rád 70. a 80. léta, hlavně jde mi o původní vydání. Vždycky mi udělá radost, když přijede starší kapela a tu desku mi podepíší. Jo, takže je to taková součást sbírky, ale že by byl fetišista v tom smyslu, že budu sbírat trsátka nebo paličky, tak to ne, to ne. Ty vzpomínky spíš si nechávám tak jako v hlavě, potom na fotografiích a podobně, ale... Takže ne.
1: Zbyde více pro fanoušky, kteří na Ostravu v Plamenech dorazí.
0: Pojďme ještě tak trošičku zhrnout i nějaké praktické info, co se týče toho, v kolik se v sobotu otvírá, jak se bude třeba na místě platit.
2: No, na Ostravě v Plamenech se platí posledních, pokud dobře počítám, 10 posledních ročníků platíme vždycky bezhotovostně. Já to teďka nechci rozebírat do detailů, ale... prostě u nás zaplatíte tak, že budete mít na náramku čip, uznáte to už jako skoro asi ze všech festivalů, jo, takže dobijete si, kolik asi chcete utratit, utratíte, co neutratíte, tak vám vrátíme, to je jasný, velmi pohodlné, nemusíte sebou tahat prostě drobné po kapsách a tak podobně. A Ještě jsem zapomněl.
0: V kolik se otvírá?
2: Promiň. První kapela začíná ve 12, otevíráme hodinu před začátkem, to znamená v 11.00 a končit budeme cca v 13:00 ráno. Jestli dovolíte, chlapci, já bych touto cestou chtěl poděkovat Ostravě, město Ostrava, že nás nechá hrát přes 22. hodinu, že nám věří, že to prostě zvládneme tak, že nebudeme příliš drsní na ostravské obyvatelstvo, stran hluku a podobně. A město nám taky pomáhá, stejně tak jako Moravskoslezský kraj. To prostě říct musím, protože je to pravda a bez nich by to nešlo. Bez nich by byly vstupenky tak drahý, že by to bylo drahý.
0: Tak jim pošleme muziku v podobě Korpiklány a za malou chviličku ještě budeme s Patrikem Koupem zpět.

0: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň. Štěl mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá.
7: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickekolo.cz a jeďte s námi.

0: Zhruba za minutku bude 9:45, stále ladíte frekvence Rádia Čas roku, kde se dneska bavíme převážně o Ostravě v Plamenech. Máme tady osobu k tomu nejpovolenější, není to Tomáš, je to Patrik.
1: Česně.
2: Ahoj.
1: Tak prosím tě, ještě tady tak na závěr nás zajímá jedna věc vlastně, jak ty kapely cestují většinou?
2: No jak které, jo, většina kapel lítá. Takže musíme prostě je vyzvedávat na různých letištích a tak, je to docela komplikovaná věc. No ale některé kapely, které jsou v turné, tak cestují svými turbasy, ve kterých i bydlí. Tomáši, bavili jsme se o tom, byli jsme oba v turbasu Maxe Cavalleri a je to teda luxus na kolech. Mají to fakt jako krásně udělaný, no ale no vlastně, když se nad tím zamýšlím, tak mám pocit, že přijedou po vlastní ose jenom Mushroomhead a Soulfly. Ostatní všichni letí.
1: No. Víš, no. Z Brazílie až do Ostravy turbusem.
2: No. Tramvají kousek a tak.
0: Co vstupenky VIP, myslím, teďkom, protože v předchozím vstupu se nám tady snažil dovolat Izzy a ptal se, jak
2: pro kámoše. Pro kámoše. No, VIP vstupenky už nejsou, jsou totálně vyprodané a já se nedivím, protože já kdybych měl jít jako fanoušek na festival a rozmyslet si, jestli dám třeba 1490 korun za normální vstupenku, anebo 3100 korun za VIPku, kdy vlastně máte jednak jako svůj vlastní prostor, což je vždycky fajn, pokud samozřejmě člověk o to stojí, protože každý taky nechce být někde v nějaké VIPce, to je jasný, ale dostanete, takhle, je jisté, že dostanete festivalové tričko, kterých vždycky děláme limitovanou edici, a dále dostanete náramek s čipem, který už je přednabitý na útratu za 500 korun. A jestli ještě můžu k tričkám, loni se naše trička tak moc povedla, že byla vyprodaná už jako brzy odpoledne, za což my jsme samozřejmě moc rádi, že byl tak velký zájem. No a letos jsme jich tady udělali víc a myslím si, že se trička povedla ještě víc. Z mého pohledu vypadají fakt fantasticky a já třeba to tričko budu rád nosit.
1: Tak my doufáme, že se povede komplet, celá sobota.
0: Přesně tak.
2: No to mi taky, to mi taky. Počasí má být dobrý, má být to perfektní bude. Letní počasí, jsme připraveni na všechny možné eventuality, poučili jsme se z chyb a chybek samozřejmě, nebo se o to alespoň snažíme, takže přijďte, no teďka v sobotu, Ostrava v Plamenech, 12. ročník, jestli můžu, chlapci, shrnu ještě kapely, krátce, Bloodbound, Night Flight Orchestra, Mushroomhead, Korpiklány, Soulfly s Maxem Cavallerou samozřejmě a tak dále.
1: Parádní výběr.
0: Já myslím, že jo, parádní výběr už je i tady v našem playlistu, dáme si Soulfly. My ti, Patriku, moc děkujeme za návštěvu, doufáme, že se letošní ročník podaří stejně jako ty předchozí a budeme se těšit zase brzy naslyšenou a naviděnou.
2: Já moc děkuju za pozvání, chlapi, bylo mi ctí a rád vás tam uvidím.
1: Zatím čau.
2: Ahoj.

0: Dobře, ty, to byla velmi výživná pozvánka na další ročník Ostravy v Plamenech, která proběhne už tuhletu sobotu. Celou hodinku jsme se bavili s hlavním organizátorem téhleté akce Patrikem Kohutem, takže já myslím, že informací máte
1: ano.
0: Stačí dorazit.
1: My se každopádně loučíme, protože už pomaličku přetékáme do další části dnešního dne.
0: Do basketbalu nebo
1: ano, dočím. Jak se říká. No. Hans Prokeš už je nachystán, tak radši jdeme pryč, ať nás nevyhodí z toho studia. A my se na vás budeme těšit zítra. Zítra se budeme houpat v sítích, mimochodem.
0: Jo. Mhm. To je nějaká
1: dobře, slovní se, dobře, dozvíš se zítra, jo?
0: Dobře, dozvím se zítra, pokud mi zazvoní budík. Tak přijdu včas, pokud ne, tak přijdu taky.
1: Tak si jo, já ti říkám, nechoď spát.
0: Okay,
1: to bude nejlepší.
0: To je výzva. Mějte se, bando, zítra se těšíme na vás.

těsně před 10. hodinou, no a to znamená, že ve studiu Rádia Čas Rok došlo k výměně za mikrákem, od kterého vás všechny srdečně zdraví nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš. Tak se do toho dáme. Hellstorm, nebudou chybět Devlepár.

0: Jacob Reineder. Muzika, se kterou můžete na rádiu čas rok počítat, tak jako s Milanem Gellnerem, který nám prozradí, cože nás čeká a co se pro změnu stalo, tak to ví zase Honza Gabelčík, který nám to ve zprávách velice rád prozradí a já vám přeju pěkné středeční dopoledne.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
2: Problémy jsou právě teď ve Vratimově v ulici Václavovické, srazila se tady dodávka s osobním autem. Nehoda se řeší i v Prostějově v ulici Západní, kde bourala dvě auta. Vážná nehoda se stala v Postřelmově na Šumpersku v ulici Profesora Jursy. Tady se srazil traktor s dodávkou. Nehoda se stala taky v Jeseníku v ulici Bezručově a s komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Vídeňské. Bouralo tady nákladní auto s osobním.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Radio Čas Rok. Zprávy.
2: Dobré středeční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Nadcházející vlna tropických veder zhorší už tak extrémní sucho. Teploty v následujících dnech podle televize LTV Plus vystoupají až ke 40 stupňům. Pršet by mělo minimálně. Nejteplejší má být přelom července a srpna.
5: Morava aktuál.
2: Ostrava podpoří další ekologické projekty, a to díky Fondu životního prostředí, který ve městě funguje už víc než 30 let. Pokračuje Petr Havránek z tiskového odboru magistrátu.
6: Dalších 700 tisíc korun poskytne město Ostrava městskému obvodu Poruba k nákupu elektrického samohybného vysavače odpadů pro údržbu zeleně. Zařízení je určeno k úklidu chodníků, parků, sídlištních ploch, zastávek městské hromadné dopravy a dalších frekventovaných lokalit. Pořizované zařízení sníží hlučnost, tlačí prašnost a šíření prachu při úklidu.
2: Město už letos z fondu zaplatilo projekty v Petřkovicích, Radvanicích a Pustkovci. Hasiči už ukončili zásah u výškové budovy v bývalém baťovském areálu v centru Zlína. Objekt začal hořet ve středu 9. července. Hasiči požár zlikvidovali po skoro 2 týdnech minulý týden ve středu. Na mistrovství světa v šermu dnes nastoupí čeští kordisté v soutěži družstev. Oproti předloňskému bronzu z olympijských her v Paříži chybí v týmu pouze Jiří Beran. Jurku Rubeše a Čupra v Hongkongu doplnil Matyáš Pavlík. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje středeční dopoledne, teď už s Hanzem Prokešem.
7: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.
0: Tak a ještě předtím, než se na rádiu Čas Rok pustíme do muziky, tak je tady předpověď počasí. Jak už jsme slyšeli taky od Honzy Gavelčíka, dnešní den má být prosluněný s teplotou, která bude atakovat určitě 30. Tak s tím počítejte, natřete se nějakým krémíčkem a zůstaňte s rádiem Čas Rok.

0: půjdu dál.
1: Na čas rok nám dozněl Arakain, který má ten svůj koncertní kalendář, jak se patří, našlapaný. A když se jim pročítám, tak 14. srpna by se měli zastavit na Kobeřickém odpustu. Ten na tamnějším fotbalovém hřišti odstartuje o den dříve a nabídne celou řadu dalších kapel, taky skvělou zábavu pro celou rodinu, a to bez jakéhokoliv vstupného. No, na rádiu Čas rok vám taky hrajeme úplně zadaču, a tak si v těch následujících minutách dáme třeba Hellstorm, The Presidents of the United States of America a mnoho dalších. Tak se dobře bavte.

0: Tak pěkně až do samého konce Hellstorm na rádiu Čas Rock. No a před námi Milan Gelnár, který nám prozradí, jaký že ten dnešek bude.
1: Středa bude energeticky v celku vyrovnaná. Na nebi jsou jak silné aspekty solárně vítané, tak i ty problémové konfliktní. Ty se budou týkat zejména výměny energií, názorů, postojů a tak podobně mezi muži a ženami. Co se to neobejde bez nejrůznějších třenit a poměřování ek partnerů je logické. Bude tak dobré projevovat empatii, porozumění a tak podobně? Neboť když mezi sebou zápasí ega, vítěz není možný. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy mohou potkávat až osudové události a vodnáři budou mít možnost blízknout se svou vnitřní moudrostí. Ryby mají naději na profesní či společenské úspěchy, kolem raku může kroužit nová láska a štíři budou velmi vynalézaví, zejména v erotických záležitostech. Střelci budou velmi emotivní. Beranům by se mělo dařit ve všem, až sáhnou, a lvům to bude skvěle komunikovat i myslet. Pany mohou projevovat sklony k podrážděnosti a nervozitě, býci si budou užívat na poli sexu a kozorozy mohou vážně promýšlet zásadní životní změny. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnar.
2: Čas rok. Čas rok. Ptáš
3: se mraků, kterou cestou se dá. Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchuťami 150 gramů již za 12,90. S Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, dolní oblast Vítkovice.
7: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
7: Letní roková jízda.
8: Jedině na rádiu Čas Rock.

andělů od zakázaného ovoce. Teď tady u nás na rádiu Čas Rok, kde si zahrajeme podle vás 725 33 11 55.

0: to byly Tory o Dead Man, no a další muzika, tak ta půjde na stavbu do Opavy, tady mu tam se ozval Jarek s Petrem, kteří dělají sádru kartony, tak ať jim jde práce od ruky, říkali, že už teď je vedro k padnutí, no je to pravda, tak možná chodit dřív a dřív dom.
1: Čas rok.

0: to je?
1: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
1: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
3: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Náš výkup je teď totální hardcore.
5: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
7: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
8: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
9: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
8: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
9: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
10: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
11: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

0: dopiero siedzicę traktorem. Muzyki bude samozřejmě na rádiu Čas Rok mnohem a mnohem víc. No a budeme pokračovat i v naší letní rokové jízdě. Mrkneme se, o co se hraje, jaké jsou ty slovíčka a tak dále a tak dále. No tak je to hodně, nebudu to zdržovat, po zprávách s Hansem jdeme na to. Já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
2: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
3: Inspiraci na dovolenou hledejte na našich webových stránkách v záložce Last Minute Léto, kde naleznete širokou nabídku všech zájezdů za zajímavou supercenu. S výběrem bych ale neváhala. Čím blíže odletu, tím je větší šance, že váš oblíbený hotel bude vyprodaný. A kam se vydat? Favoritem zůstává Egypt. Živá Hurgáda i pohodová Marsa Alam na březích Rudého moře lákají k potápění třeba jen se šnorchlem. V Marsa Matru u Středozemního moře se díky bílému písku a průzračnému moři budete cítit jak v Karibiku. Vyhledávané jsou i destinace jako Albánie, Tunisko, Turecko. Nejen pro last minute odlety můžete využívat všechna hlavní letiště. Praha, Brno, Ostrava i Pardubice.
2: Blue! Last minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
4: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v obci Fulnek, oblast Jerchlov. Havarovalo tady osobní auto. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v Havířově na křižovatce ulic Kapitána Jasioka a Budovatelů. Osobní auto narazilo do dopravního značení. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte v Šumperku v ulici Jesenická. Kvůli požáru auta je zde kývadlový provoz jedním jízdním pruhem. A kolony se tvoří v Brně v oblasti Lán směr Brno Slatina. My vám přejeme šťastnou cestu.
5: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčkapujcovna.cz.
6: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Dobré středeční dopoledne, rokeři. Posloucháte Radio Čas Rok. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Zájem Čechů o výběr hotovosti z bankomatů klesá. V roce 2023 se v tuzemsku uskutečnilo 147 milionů výběrů. Loni to už bylo jenom 131 milionů. Klesající trend souvisí s lepší dostupností bezhotovostních plateb.
8: Morava aktuálně.
7: Radnice v Ostravě Porubě opět spouští systém Korenci. Díky němu můžou rodiče dětí ušetřit například za školní pomůcky a taky podpoří místní prodejce. Více podrobností má z odboru prezentace Petr Bidzinský.
9: Až 4 000 zaregistrovaných dětí získá kredit v hodnotě 1000 korun ve formě takzvaných korentů. Při nákupu u zaevidovaných podnikatelů pak občan v korunách zaplatí pouze polovinu ceny, druhou uhradí městský obvod prostřednictvím korentů.
7: Rodiče nebo zákonní zástupci můžou děti do 15 let s trvalým pobytem na území obvodu do systému zapisovat od 1. srpna. Znojmo bojuje s holuby. Vedení města prověřuje možnost zřídit městský holubník a taky přikrmování holubů s přídavkem látky proti rozmnožování. Zároveň žádá veřejnost, aby holuby nepřikrmovala. Hokejisté Vítkovic začali v letní přípravě s tréninky na ledě. Ostravané půjdou do extraligové sezóny pod novým koučem Jorikem Trailem a budou chtít napravit nepříliš povedený ročník, který pro ně skončil po třetí za sebou už v předkole. Tolik aktuální zprávy na Radiu Čas Rok. Pokračuje středeční dopoledne s Hanzem Prokešem.

Seven se skladbou Vyměřený čas. No a ten měl asi v roce 1973 i zloděj, který tehdy okradl Led Zeppelin o peníze, které utržili ze dvou koncertů v New Yorku. Ten jim tehdy čmajzl 203 tisíc dolarů i se sejfem z hotelu, kde pobývali. Krádež nahlásil tour manažer Richard Cola. Policie ho v zápěti ale zatkla, co by podezřelo z krádeže, ale později byl propuštěn. Jestli se peníze našli nebo ne, tak to nikdo neví. No a já se vás ptám, taky se vám někdy stál podobný malér, že jste někde zašantročili nějakou tu vatu? Já osobně jsem před mnoha lety nechal na střeše auta ležet peněženku i s výplatou. Naštěstí jsme bydleli ve Vřesině na ulici, kde prošlo za den jenom pár sousedů, no a jeden z nich mi tu šrajtofli s necelými 2 litry přinesl až k vchodovým dveřím. Ale to není nic proti kámošovi, který pro změnu v krpolské telefonní budce nechal 300 litrů, no. Klidně to můžete přihodit na náš WhatsApp s číslem 72533 1155 a já vám za to pošlu Danko Jones anebo Queen. Tak pěkné dopoledne s rádiem Čas Rock.

0: Čas Rock.
1: Tak, letní roková jízda Rádia Čas Rock taky dneska nabízí vstupenky na další skvělý koncert, který se bude tentokrát konat 5. listopadu v Martinovské garáži. V ní v tento den zaparkuje hned trojice skvělých kapel, a to Erion, Majestica a Gloryhammer. Všechno to tam vypukne úderem 19. hodiny a vy se toho taky můžete zúčastnit, a to úplně zadarmo. Stačí dát tradičně dohromady dnešní výherní větu, ze které vám teď zopakuju první dvě slova. No a ty jsou: kytary rozpálí. Opakuju, kytary rozpálí. A co? Tak to se dozvíte v tom našem společném driveu, který bude trvat až do 15. hodiny. Tak, ať vám to další slovíčko neuteče, byla by to velká škoda, tak jako poslech další muziky, se kterou mám nachystané Hammerfall s třemi sestrami, které to na holbě rozjeli, jak se patří.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.
2: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
6: Vítejte, bando, a nechte se pozvat do dalšího rebelského baru. Letos to sice našim na fotbalové mistrovství světa nevyšlo, ale u tématu trošičku zůstaneme.
7: Přesně tak, zavzpomínáme na fotbalové mistrovství světa tím, že si pustíme několik fotbalových, rockových a metalových fláků.
6: Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Tentokrát od kapely Starship a my si na rádiu Čas rok budeme hrát pěkně slovensky, je to tak? Zaradíme, zdravím tě.
1: Jo, určitě.
0: A zda nás dá.
1: Čau, tenokéři. Zdravím vás všechny.
0: Ahoj, tak vybral si zónu A, komu?
1: Pro všechny, co znají Radima Povačného, to myslím mě, ano, pro tebe.
0: Díky.
1: Takový menší dárek národskám rádiu Čas rok.
0: Ano, děkujeme.
1: A ty to všichni užijou, no.
0: A ty jsi říkal, že máte za chvíli oběd a s tím jsme si zapomínali opravdu na školkovská léta. Co máte na ten oběd, prosím tě?
1: Krupici s perníkem, no. Kterou mám poprvé s perníkem.
0: Výborné, no, maslíčko nahoru, cukříček, kakaínko.
1: No, tak, samozřejmě, no, to tam je napsáte.
0: S tím právě perníkem, tak to bude opravdová klasika. Tak hele, nech si chutnat, díky za zavolání, měj se fajn, ahoj.
1: Ahoj, čau te lidi, mějte se, čau.

0: Čas Rock. Pravé rockové rádio.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
7: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
8: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
9: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy.

jsme to stihli, za 10 sekund bude pravé poledne. A na rádiu Čas Rock k tomu dnešnímu obědu. Škorpíci, taky místy vlek. A nebo Running Wild. To je jenom malý výběr z toho, co na rádiu Čas Rok zazní. K tomu si dáme novinku týdne a k obědu vám přeju dobré chutnání a pěkné odpoledne.

0: Blíčka do jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Jedinečná akce v drogérii Teta. 2 plus 1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Bohumínská. Stala se tady dopravní nehoda nákladního vozidla s osobním. Dále buďte opatrní v Karviné v ulici Ciolkovského. Havarovalo tady auto. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Pozornost mějte i v Brně v ulici Křížová v oblasti Staré Brno. Osobní auto havarovalo. Dopravu řídí policie. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Radio Čas Rock.
3: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery a rozmnožuje se. Kousnutí může nepříjemně bolet a místo může otéct. Pro většinu lidí ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Odborníci radí ránu po kousnutí ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
4: Morava aktuálně.
3: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací a letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
5: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody. Vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
3: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna. Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za dvě rány pod hranicí páru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
6: Tak velké díky, no a ještě předtím, než na rádiu Čas Rock odstartuje další muzika, tak se pojďme podívat na oblohu, která je prosluněná a teploměr, tak ten ukazuje 28 stupňů. Léto je tady.
7: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Netřeba dlouze odhlasovat Nirvana, no ale před námi je teď novinka týdne Rádia Čas Rock. Tak to vybírala naše Vrána a už asi víte, o co jde, že jo? Mimo jiné, vy si taky na našem facebookovém profilu, tak mrkněte a dejte vědět.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Radio Čas Rock, toto je novinka týdne.

0: To byla taková malá hudební pozvánka do Ostravar Arény, kterou už tuto neděli Judas Priest rozburáci. No a co vy, taky byste se tam chtěli podívat a nemáte třeba ještě lístek? Tak bych moc neotál, protože v oficiálním předprodeji je aktuálně na prodej posledních 69 kousků. Mluvím o síti Ticketmasters. Samozřejmě nikdo neví, kolik je v oběhu těch, kteří je vytvořili doma na tiskárně, takže bacha na to, ať někomu nenaletíte, protože co si budeme povídat, takových je. Tak skvělou zábavu a dejte vědět, jaké to bylo, ať to můžeme vyslepičit třeba těm, kteří se tam nedostanou. Předem velké díky a na rádiu Čas Rock budeme pokračovat třeba se škorpíky, kteří přijdou na řadu za malou chvíli. Pěkné odpoledne.
1: Rádio Čas Rock. I v létě hrajeme.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
7: Zach Wild a jeho Black Label Society.
6: Veselá parta Aylstorm.
7: I Američané Savatage a Testament.
6: Sonáta, Arktika či Dynasty a řada dalších.
7: To je festival Rock Castle.
6: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
8: Metalmania. Metalmania. Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Kapela, která má napsáno v názvu 38 speciál. Kde jsou ty časy, kdy jsme ten benzín čepovali do auta, že? Myslím tím ten speciál za 8 kaček. No, ale to už je za náma. Pojďme dál. Před námi je písnička na přání. Číslo jsem do studia Rádia Čas Rok 725 33 11 55.

0: skvělý nářez. Beast in Black, no a před námi na rádiu Čas Rock slovenská muzika. Tatare, čau.
1: Čau, čau, zdravím všechny veteru.
0: Nazdar, nazdar. Tak, co, pracovní nasazení? Nebo už doma?
1: Samozřejmě, pracovní nasazení. Protože ale... bez práce není benzín na motorku.
0: To je recht, ano, máš pravdu. Tak, vybral jsi hovada komu?
1: No, vybral jsem hovada, ano, komu. Samozřejmě to naší rokové rodině, z Dendovi do Telče, bo si užívá rodinou dovolenou, pokud má naladěné radio. No a všem motorkářům, a právě chci pozvat na to Polnou, protože tam bude, kdo jsou příznivci kapely Hovada SK, takže Doxa tam bude hrát. No a samozřejmě já už v pátek vypálím, ať už mám trochu předstih. A nezapomínejte dodržovat pitný režim v tom hitu.
0: Ano, je, teploučko, teploměr stoupá. Jak to dělá tobě, prosím tě, ty hitce?
1: No se mnou, no tak jako, tak víš, jak prostě klima, že jo, a tak dále, no ten pitný režim, včera s rozumem, bo ráno do továrny, tak jenom 4 kousky, trošku mandlovice, no v pohodě.
0: Dobrá, tak fajn, díky za zavolání, ať to dneska rychle uteče, měj se hezky, čau.
1: Čau.

0: Rock. Jazz Rock.
1: Toto je.
2: Dobravárt, vezeme vám pračku.
1: A co teď?
2: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
1: No tak to si rozumím.
3: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
4: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
6: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu.

0: seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
2: Ahoj, tu je Vrátko z kapely Iné kafe. Chcel by som popriať rádiu Čas Rok k jeho 15. narodinám všetko najlepšie a veľa skvelých poslucháčov. Nech žije rock and roll.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Sme Čas Rok.

Rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Rok slaví narozeniny.
1: Čau parto, tady Pepa z Forest Jump. Chtěl jsem popřát rádiu Čas Rok 15. narozeninám, pořád stejně skvělý moderátory, dobrý rozhovory a hodně ostrý zvuk. Společně to oslavíme 4. a 25. července na Holba Rock na grilu, kam se s Forest Jump strašně těšíme. Mějte se parádně a buďte dobří. Čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

0: FFDP. Five Dead Punch, asi ste to pochopili. Teď na samém závieru tejto hodiny, pred nami na rádiu čas rok ďalších 60 minút. Niekej si DC taký John Bon Jovi. Kromě muziky taky pozvánka na jednu, já si myslím, že docela zajímavou akci, protože se tam spojí dva sporty najednou. O co půjde, no tak to se dozvíte, když zůstanete s Rádiem Čas Rok i nadále. Tak pěkné odpoledne, přátelé.
1: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v ulici Plzeňská. Havarovalo tady osobní auto do svodidel. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Mořice. Tvoří se kolony, hrozí zdržení. Pozornost mějte i ve Zlíně v ulici 3. května. Probíhá tady vyšetřování nehody. Osobní auto srazilo chodce. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
4: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV Plus se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
5: Morava aktuálně.
2: Karviňané budou mít lepší spojení do Beskyd. Od prosince nabídnou nové vlakové spoje přímější cestu přes Frýdek Místek, například do Ostravice nebo Frenštátu pod Radoštěm. Vlaky budou dál jezdit pravidelně a navazovat na další spoje do hor. Změna má usnadnit cestování turistům, cyklistům a lidem, kteří vlak využívají běžně. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
6: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
2: Volejbalový blokař Adam Zajíček se rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu. Ten loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke 4. místu. 33-letý lídr s týmem už zahájil přípravu na zářijový evropský šampionát. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.

0: Čas Rock slaví narozeniny.
1: Milé rádio Čas Rock, oproti traktoru si ještě cucák 15-letý, ale už úplné dítě nejsi. A já bych ti popřál mnoho dalších krásných let, spokojené posluchače, spokojené zaměstnance, milé empatické vedení a zkrátka a dobře, ať si stále takové, jaké jsi. Mějte se krásně, zdravím za celý traktor. Ahoj a všechno nejlepší.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock, nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Ano, přesně jsou tady další rokové typy, ve kterých pro vás máme tentokrát pozvánku kam jinam než na fotbalový den z Oceláři Třinec. Ten se uskuteční už tuto sobotu 1. srpna na hřišti v Oldřichovicích, kde to všechno vypukne ve čtvrt na 11 dopoledne. Fanoušci se můžou těšit na exhibiční fotbalový zápas Ocelářů versus fanklub Ocelářů. Ale to není všechno, protože taky proběhne soutěž o penaltového krále, a to jak v kategorii dospělých, tak dětí. Ten nejlepší penaltový střelec si na konci odnese domů šek v hodnotě 15 000 korun. Pro změnu 5 litrů, tak ty jsou připravené pro nejlepšího golmana, a speciální cenu si domů odnese také nejlepší penaltová exekutorka z řad žen. No a děcka, tak ty budou obdařeny stavebnicemi Lego. Já myslím, že to není vůbec špatný tip na to, jak strávit následující sobotu a ještě k tomu udělat něco pro svoje zdraví. Co říkáte? No, ještě, že u poslechu Rádia Čas rok se dá dělat cokoliv, jako například vůbec nic, a pěkně si vegetit s něčím vychlazeným v ruce. A tak si dáme třeba AC/DC, kteří se nám už pomalu, ale jistě rozjedou.

Valda Gang. No a my se teď přesuneme do roku 1982, protože tehdy jenom oči pro pláč zůstaly Philu Lynottovi z kapely Thin Lizzy, když mu v Dublinu schořel do základu jeho hotel. Rok 1994, David Gilmour si vzal Polly Samson, svatba tehdy proběhla v Londýně, no a v roce 2007 srdeční problémy donutili Paula Stanleyho, aby během koncertu v Kalifornii vyhledal doktora. Záchranáři s ním měli docela slušnou práci, protože Paulovo srdce běželo jak splašené až 190 tepů za minutu. Tak hlavně, že všechno dobře dopadlo, je taky Mezinárodní den tygrů. Já jsem mimo jiné včera přepl televizi a tam běžel ten legendární z Mumpračenu, nesmrtelný Sandokan. No a když jsme u těch jmen, tak svátek slaví Marty. Holky, za celé rádio Čas Rock všechno nejlepší a snad vám John Bon Jovi udělá radost. Za chvíli je tady.

0: 10,90 a Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90. Či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň kusy funkčních vod magnezia, matony či hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky VIPků. Více na mojehruska.cz.
3: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry.
3: Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

to tak, pravda vítězí, ale taky někdy hodně bolí. No a jdeme na písničku na přání. Ahoj Honzo, prosím tě o zahrání pro našeho skvělého kamaráda Renďu Brázdiče, který nás včera navždy opustil. Měl hrát kapelu Kabát, takže Renďo, dávej tam zhora na nás pozor. Futsalisté KFV Roub Vítkovice. Děkuji Milan, není vůbec zač. Čas rok, čas rok.

0: Rádio.
1: Obrovská slevová akce v Planeu. Ušetřete se tím výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok.

Pecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

hned na samém závěru této hodiny bude 14.00. Ale věřte. Pavla Kapitánová,

0: No a k tomu samozřejmě letní roková jízda Rádia Čazrok, ve které se dneska opět hraje o stupenky na nějakou tu skvělou akci. Tak si to zhrneme na jakou, no a dáme do placu další slovíčko z výherní věty. Dobré odpoledne a hodně štěstí ve hře.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam budem.
2: Přestaň, štíjí mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu směrem od Ostravy. Stala se tady dopravní nehoda. Nákladní vozidlo se střetlo s osobním. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Frištácká. Srazily se dva osobáky, tvoří se kolony. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Kolony se taky tvoří na dálnici D1 v oblasti Vyškov směr Mořice. Počítejte se zdržením. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rok. Zprávy.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Do Česka přichází další vlna veder. Vysoké teploty podle odborníků ještě zhorší sucho, které už trápí velkou část země. Kvůli nedostatku srážek rychle ubývá voda v krajině a roste také riziko požárů. Tropické počasí má vydržet několik dalších dnů.
7: Morava aktuálně.
5: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Ve městě začíná ošetření starých lip v ulici Jana Palacha, aby je zachránili. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
8: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
5: Brnem povede nová zelená tramvajová trať. Na Renesské třídě vzniká úsek, kde koleje doplní tráva a sukulenty. Zelený pás má zlepšit vzhled okolí a pomoci také v horkých dnech. Tramvaje se na opravenou trať vrátí první školní den. České házenkářky do 18 let startují na mistrovství světa. Dorostenky čeká úvodní zápas proti Mexiku. Poté se ve skupině utkají ještě s Jižní Koreou a Dánskem. Šampionát začíná dnes a letos ho hostí Rumunsko. Český tým má v nominaci 16 hráček. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.
0: Velké díky, no a je tady před námi předpověď počasí. Aktuálně vymetená obloha, kula pere jak sedlák s tepem a teploměr ukazuje 28 stupňů Celsiových. Tak, pozor na to.
9: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz.

0: Radiočas Rock slaví narozeniny.
1: Halo, halo, tady je Poli a Insania. 15 let, tak to už můžete poslouchat mládeži nepřístupnou hudbu. A my vám s Insánií přejeme, ať jste tu do stovky. A čistý frekvence. Nazdár.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

Na rádiu Čas Rok nám dozněla Pavla Kapitánová a když jsme u těch ženských, tak si rokeři představte, že dneska slaví neuvěřitelných 80 let legendární Saskia Burešová. Ta začala v Československé televizi v roce 67, kdy s Eduardem Hrubešem co 14 dní uváděla pořad pro vojáky, který měl název Poštovní schránka. Potom působila samozřejmě určitě víme jako hlasatelka, k tomu chvíli uváděla televariete, ale hlavně má pod sebou od roku 93 kalendář, které běží v televizi každou neděli dopoledne. Tak přejeme všechno nejlepší, no a kdo ví, možná, že si na ní zaspomínáte, jak na nás v mládí mluvila z televizních obrazovek a vypadala skoro stejně jako teď. Tak ještě jednou, hodně zdravíčka.

0: Čas Rock.
1: Ano, letinoková jízda rádia Čas Rock pokračuje směle dál. V ní jsou dneska ve hře vstupenky na koncert kapel Erion, Majestica a také Glory Hammer, který se bude v Martinovské garáži konat 5. listopadu. No a já mám teď pro vás další slovo z věty, která vás tam může dostat úplně zadarmo. No a tím slovem je jednoduše celý. Zopakuji, celý. To je zatím všechno, protože to rozluštění, tak to se dozvíte od naší Vrány, ale na to si ještě budete muset počkat. Každopádně hodně štěstí a za chvíli další muzika, kterou si mezi sebe rozdělí Fozy a taky YouTube. Pěkné odpoledne.
0: Letní rocková jízda. Jedeme v tom s tebou.

0: Havlíčka do Jihočeských sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
5: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
6: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
7: Metalmania, Metalmania, Metalmania. Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
8: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: To byla formace, která si říká Fozy, před námi jsou horký, že slíže, tak jako vaše hudební přání. 725-33-1155, tak si pojďme zahrát, než mě tady ve studiu Rádia Čas Rok vystřídá v rána.
1: Rádio Čas Rok. I v létě hrajeme pravou rockovou muziku.

0: ukáž, co chceš, horký, že slíže, jdeme na písničku na přání na rádiu Čas Rok, ahoj, poslouchám rádio na pláži v Chorvatsku, tak prosím, puste mi tam něco od Battle Beast, díky, Dana, no tak to se někdo má, no ta škoda, že neposlala i fotečku, jak to tam vypadá, každopádně díky za tento pozdrav, muzika je nachystaná, vrána taky a já se loučím, mějte se krásně, zítra zase, čau.
1: Rádio Čas Rok, pravé rokové rádio.

0: rok. Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
3: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
4: Sypiš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
3: No tak hurá do toho. Omítky strojem CZ. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
4: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem CZ.
5: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
6: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavy. Čas rok natvrdo.

Rádio Čas Rok těsně před 15. hodinou. Středeční odpolední drive je připraven od mikrofonu a ze studia Rádio Čas Rok už vás zdraví vaše Vrána. Po 15. se to dají s vámi také White Snake.

0: Šínko se zastaví i náš dvorní astrolog Milan Gelnár a samozřejmě středa slavíte třeba, tak si to dáme dneska naposledy v roce 2021 a bacha, pokračuje i letní roková jízda. Teď už ale zprávě.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. A doručení. Využijte jedno z více než 40 000 výdejních míst po celé republice. Planeo.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Stále si dávejte pozor v Opavě na kruhovém objezdu směrem od Ostravy. Stala se tady dopravní nehoda. Nákladní vozidlo se střetlo s osobním. Dále buďte opatrní na silnici v Uherském Hradišti směr Šumice. Srazila se tady dvě osobní auta. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Pozornost mějte na Brněnsku v oblasti Holubic směrem na dálnici D1. Jsou zde lidé na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Sponzorem dopravy je Own Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pujcovna.cz.
7: Radio Čas Rock. Zprávy.
5: Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery a rozmnožuje se. Kousnutí může nepříjemně bolet a místo může otéct. Pro většinu lidí ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Odborníci radí ránu po kousnutí ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
8: Morava aktuálně.
5: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací a letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
9: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody. Vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
5: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna. Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za dvě rány pod hranicí páru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
0: Martina, díky moc, já přihodím ještě počasí na Moravě a ve Slezsku dnes odpoledne polojasno nebo skoro jasno s teplotami mezi 28 až 32 stupni.
10: Sponzorem počasí je STR Garáž, prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: kouřící miminko, vypsaná fixa tady ve středečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock je 29. července. Něco málo před 5. hodinou odpolední, konkrétně v 16.36. Nastane červencový úplněk, bouřkový nebo jelení se mu taky říká. Jak vás ovlivní? No údajně tak jako obecně jde o sílu léta, energii vztahu a návrat k sobě. Některá znamení zvěrokruhu ovlivní trošku více, některá trochu méně, nevím jak vy, já už zase dvě noci nespím a další dvě noci minimálně spát nebudu. Jak to bude konkrétněji, tak to už se pro vás připravil náš dvorní astrolog Milan Gelnar.
1: Středa bude obdobná jako včerejšek. Na nebi je zhruba stejné množství hvězdných aspektů souladných vítaných a těch problémových konfliktních, přičemž ty konfliktní se budou týkat především vztahů mezi muži a ženami. To může přinášet do života nepříjemné hádky, nerozumné a nemoudré mluvení i jednání. Bude tak dobré si na to dávat pozor a snažit se být vůči sobě ohleduplní. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci budou hýřit nápady a inspiracemi. Váhy by měly vše emočně velmi prožívat a vodnáři budou mít tendenci moudře investovat. Ryby mají naději na úspěchy v oblasti profesní. Štíři budou hýřit energií a radci mohou být velmi emotivní. Lvů by se mělo držet štěstí. Střelci mohou přicházet ke snadným ziskům a berani by si měli dát pozor na možné unáhlené reakce. Býci si mohou více užívat skrze své smysly. Pany budou v argumentacích nepříjemné a kozorozy se mohou cítit poněkud podrážděně. Hvězdnou středu, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.

Pro vás opět nabídku, letní roková jízda pofrčí dál, takže i dneska v odpoledním driveu dostanete poslední slovíčko, které vám dá dohromady celou jednu výherní větu. A dneska jsou v banku dva lupeny na Gloryhammer a Majesticu do rock'n'rollové garáže tady v Ostravě Martinově. Představí se 5. listopadu, takže tím pádem už máte i plán na dobu, kdy festiáky už budou za námi a zalezeme zase všichni do klubu, tak abychom si tu muziku užili tak jako takzvaně z pisku v pisk, protože kdo znáte rock'n'rollovou garáž, tak tam je to pódium a svým způsobem hlediště hodně blízko u sebe. Takže jenom taková malá hozená rukavice, podstatnou část věty už jste dneska slyšeli, jako to Starého budíčku, tak taky od Hanze. Ještě si ji zopakujeme. No a já vám do 7 večer dodám to poslední klíčové slovíčko. Teď je Joe Cocker, Papa Roach nebo Scorpions. Odpoledne.

0: českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko. V superjackpotu Sportky létá 200 milionů korun.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
7: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službě Havlický.cz.
8: Ostrava v plamenech. Soulfly, Korpiklány, Bloodbound, The Night Flight Orchestra, Dalriada, Mushroom Head a spousta dalších. Ostrava v plamenech. Sobota 1. srpna, Dolní oblast Vítkovice.
9: Vítejte, bando, a nechte se pozvat do dalšího rebelského baru. Letos to sice našim na fotbalové mistrovství světa nevyšlo, ale u tématu trošičku zůstaneme.
10: Přesně tak. Zazpomínáme na fotbalové mistrovství světa tím, že si pustíme několik fotbalových, rockových a metalových fláků.
9: Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: do toho dokáží bušit. Papa Roach, nejenom tady v odpoledním driveu na rádiu Čas rok, ale Scorpions taky nejsou zahození, rozhodně. No a co by? Kterou byste si dali do horkého středečního odpoledne? Můžete vybírat 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas rok. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

bude opravdu vyletěná po všech směrech. Čau vás všichni, kdo se chystáte na nějakou tu zahrádku, na pivko, protože středa, nevím, pět kousků je třeba, tak co třeba The Boys of Summer? Bodlo by to. Moc díky a zdravím celou rokovou rodinu. Čau vás, Lukáš. Odpolední drama.

0: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20% a k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
1: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá. 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi.
4: Letní roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
3: Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
4: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock. Čas Rock.

0: rok slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Kuba Ryba, zdravíme vás z festiáku od Rybiček 48 letí. Obrovský pozdrav pro rádio Čas Rok. A my vám přejeme všechno nejlepší k 15. letům. My příští rok slavíme 25 a nebojte, vy nás jistě jednou doženete.
2: Jo.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rok.

0: těch 80 tak nevylezeme do třetice Europe. A tak šel jak podobně.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozbalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor ve Frenštátu pod Radhoštěm, poblíž centra. Stala se tady nehoda dvou osobních aut. Na místě je policie. Dále buďte opatrní v obci Brabantice. Srazili se dva osobáky. Pozornost mějte i v Ostravě v ulici doktora Martinka. Střetla se tři osobní auta. Nehoda dvou osobáků se stala i ve Frýdku Místku v ulici Ostravská směr ulice 8. pěšího pluku. My vám přejeme šťastnou cestu.
4: Sponzorem dopravy je OWN Půjčovna. Snadný a rychlý pronájem stavební techniky online. Více na o2tvn.pomlčka.pujcovna.cz.
5: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Radio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. Češi letos dovolenkují hlavně v Česku. Hotely, kempy i další turistická místa mají během prázdnin vysokou návštěvnost a mnoho ubytování je téměř zaplněných. Lidé častěji tráví volno doma také díky vyšším cenám cestování do zahraničí. Podle televize LTV Plus se očekává, že zájem o dovolenou v tuzemsku vydrží až do konce prázdnin.
6: Morava aktuálně.
3: Karviňané budou mít lepší spojení do Beskyd. Od prosince nabídnou nové vlakové spoje přímější cestu přes Frýdek Místek, například do Ostravice nebo Frenštátu pod Radhoštěm. Vlaky budou dál jezdit pravidelně a navazovat na další spoje do hor. Změna má usnadnit cestování turistům, cyklistům a lidem, kteří vlak využívají běžně. Olomoucký kraj podpoří sportovní akce napříč regionem. Více než 16 milionů korun půjde na bezmála 250 sportovních událostí. Pokračuje mluvčí hejtmanství Eva Knajblová.
7: Sportovní akce přinášejí do města a obcí v kraji život, motivují děti i dospělé k pohybu a zároveň pomáhají budovat komunitní vazby. Proto se kraj rozhodl původní částku navýšit a podpořit více kvalitních projektů. Jsme rádi, že mezi těmito akcemi jsou jak prestižní mezinárodní soutěže, tak menší regionální události, které mají pro místní obyvatele často stejně velký význam.
3: Volejbalový blokař Adam Zajíček se rok po konci reprezentační kariéry vrátil do národního týmu. Ten loni v roli kapitána dovedl na mistrovství světa ke čtvrtému místu. 33-letý lídr s týmem už zahájil přípravu na zářijový evropský šampionát. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Hezké odpoledne.
8: Sponzorem počasí je STR Garáž. Prodej a půjčovna vozidel RAM a amerických pick-upů. www.strgarage.cz

0: Novinka týdne. Na každém konci je krásné, že něco nového začíná. A nová kapitola čeká i Kiss and Dynamite. Hannes se loučí. A krásně. Nové album vyskočí do světa 18. září a tady je první ochutnávka. Nejde o tryznu, je to oslava muziky, další kapitoly, přátelství a života, který dokáže být pořádný rock'n'roll, ale má se žít a ne přežívat. Díky Hannesi. Kiss and Dynamite, Glory Days.
1: Radio Čas Rock. Toto je novinka týdne.

0: bude horko, to už je celkem jasné, takže léto se vším všudy, možná i s něčím navíc, tak teď ve středečním odpoledním driveu taky tip, kam můžete vyrazit a čím se můžete zabývat. Z toho paneláku je nejlepší vyrazit se někam ven, co třeba už na tradiční akci, tedy fotbalovou exhibici ocelářů, kde si to A-tým rozdá s fanklubem. Všechno to začíná na hřišti v Oldřichovicích tuto sobotu 1. srpna v 10 hodin a 15 minut k tomu. Kromě samotného zápasu je na programu i penaltová show o penaltového krále a taky penaltovou královnu Třinecka. A po zápase určitě můžete prohodit pár slov s hráči A-týmu ocelářského, podnásledovat autogramiáda a vůbec program pro celou rodinu a až kdo ví do kolika večer je připraven, protože se penalty budou kopat tak dlouho, dokud nevzejde penaltový král Třinecka. Jste srdečně zváni, veškeré informace, tak jak jste zvyklí, na webu hcoclaři.cz.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu.

0: styk za 64,90 až do 4. srpna. Kaufland.
1: Už tam budem?
2: Nech toho.
1: Raději už tam bude.
2: Přestaň. Mě vedro.
3: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Valašský smetanový jogurt s ovocnými a dalšími příchutěmi 150 gramů již za 12,90. Z Hruška klubem za 10,90. Mistrovskou šunku nejvyšší jakosti Pranto 100 gramů již za 21,90. Král sírů Hermelín vybrané druhy 120 gramů za 35,90. Nebo jemně perlivé funkční vody v různých příchutích Magnesia Plus žádná celá 7 litru za 28,90 či Magnesia Essence a Immuno žádná celá 7 litru za 23,90. A navíc kupte aspoň 3 kusy funkčních vod Magnesia, Matony či Hanácké kyselky a soutěžte o 4x výkonné elektrokoloběžky Vipků. Více na mojehruska.cz.
6: Rock Castle.
7: Zámecký park v Moravském Krumově letos rozduní metalová smečka Powerwall.
8: Zach Wild a jeho Black Label Society.
9: Veselá parta Aylstorm.
10: I Američané Savatage a Testament.
11: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
12: To je festival Rock Castle.
13: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
14: Metalmania! To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
15: Rádio Čas Rock.

0: a my už tady na rádiu Čas Rok do středečního odpoledního driveu. Připraveni také 30 Seconds to Mars, no a to další. To už se nadiktujte vy. 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rok. Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rok ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Je tak teda. Friday Seconds to Mars na rádiu Čas roku, už muzika připravena podle vás. Ahoj, zahraj prosím tě Harley, bude to pro Martičky k dnešnímu svátku, speciálně pro tu moje. Moc díky, David. No tak jdem dál.
1: Odpolední

0: Rózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Získejte svůj vysněný dům. Kvalitně, rychle a s kompletní realizací. Stavba na klíč.pl. Postavte svůj vysněný dům s polskou firmou. Vaši stavbu zrealizujeme na klíč. Kompletní služby od základu až po finální odevzdání stavby, a to s jedním zhotovitelem. Stavba na klíč.pl.
5: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
6: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

je třeba, a tak po 17. hodině se naposledy v tomto měsíci podíváme do roku 2021 tady za singly, které slaví letos 5 let. A bude to jeden speciální projekt a kromě toho taky extrém. Fun Loving Criminals. No tak pojď.

0: společně dávat další hodince středečního odpoledního driveu, ale nejprve jsou na programu zprávy.
1: Obrovská slevová akce v Planeo. Ušetřete s letním výprodejem až minus 50%. Těšíme se na vás ve 124 prodejnách po celé republice. Planeo.
2: Innoji přináší tip na výlet. Vyrazte na nejbližší pobočku Innoji. Místo turistické známky vám k nové smlouvě na plyn i elektřinu dáme slevu 20%. A k tomu pojištění Innoji Protect úplně zdarma. Tak se u nás stavte. Innoji.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
5: Aktuálně si dávejte pozor v Ostravě v Klimkovicích v ulici Lidická, poblíž kruhového objezdu. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní v Šenově v ulici Kaštanová. Střetly se zde dva osobáky. Pozornost mějte i na dálnici D1 poblíž Mořic směr Brno. Kvůli požáru vozidla je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Radio Čas Rock.
5: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. Do Česka přichází další vlna veder. Vysoké teploty podle odborníků ještě zhorší sucho, které už trápí velkou část země. Kvůli nedostatku srážek rychle ubývá voda v krajině a roste také riziko požárů. Tropické počasí má vydržet několik dalších dnů.
7: Morava aktuálně.
5: Bohumín prodlužuje život zelené brány do města. Ve městě začíná ošetření starých lip v ulici Jana Palacha. Nové se už nesmí vysazovat kvůli potrubí v zemi. Radnice proto místa po pokácených stromech oživila pásem kvetoucích květin pro včely. Více nám řekla mluvčí radnice Jana Končítková.
8: Arboristé odstraní suché a poškozené větve, které představují bezpečnostní riziko a jsou náchylnější k napadení dřevokaznými houbami. Správně provedený zdravotní řez pomáhá stromům lépe hospodařit s energií a zlepšuje jejich vitalitu.
5: Brnem povede nová zelená tramvajová trať. Na Reneské třídě vzniká úsek, kde koleje doplní tráva a sukulenty. Zelený pás má zlepšit vzhled okolí a pomoci také v horkých dnech. Tramvaje se na opravenou trať vrátí první školní den. České házenkářky do 18 let startují na mistrovství světa. Dorostenky čeká úvodní zápas proti Mexiku. Poté se ve skupině utkají ještě s Jižní Koreou a Dánskem. Šampionát začíná dnes a letos ho hostí Rumunsko. Český tým má v nominaci 16 hráček. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Hezké odpoledne.

0: Tak jako každý týden tady na rádiu Časrok v odpoledním driveu naše mini lubrika. Dneska naposledy brouzdáme rokem 2021. Tady vznikla spousta singlů, spousta alb a spousta kapel se dala dohromady. Vznikly i spousty spoluprací, které byste třeba nečekali mezi muzikanty. A utužila se mnohá přátelství a ta, která byla pošramocena v dřívějších dobách, tak ta se dala dohromady. Bodeť taky ne, protože roky 2020 a 2021 byly poznamenány zlovidem, no a tak člověk získal úplně jiný úhel pohledu na život. A tahle smečka, která je právě teď připravena, to je vlastně i jeden z vašich typů, že byste si je rádi poslechli a že je to vlastně jedna z nejlepších formací, která vznikla v té době, tady v roce 2021. Oni to tak jako společně zkoušeli v roce 2020 při první vlně zlovidu a naplno to rozjeli v 21. A nechali tady zatraceně kopici dobré muziky. Začneme ale před 40 lety, protože v roce 1986 se úplně poprvé objevil na televizních obrazovkách program a pořad At The Movies. A vysílal se od roku 1986 až do roku 2010. Jel na kanále ABC Disney a byl to americký televizní pořad s recenzemi filmů, který celá ta společnost produkovala. A dva filmoví kritici sdíleli své názory na nově uvedené filmy. A sdíleli je tak zatraceně dobře a s takovým nadhledem, že byli dokonce 8krát nominováni na ceny Emmy prime timeu za vynikající informační seriál. A poslední nominaci tak to měli v roce 1998. Ale At The Movies už my máme zafixován no tuhletu formaci jako hudební projekt. Vlastně superskupina, která hrála a hraje filmové předělávky nebo předělávky známých filmových hitů a samozřejmě ta kotva je v 80. a 90. letech, takže tam najdete kousky z Rockyho, Policajta z Beverly Hills, z Nekonečného příběhu, z Návratu do budoucnosti, no prostě ty totální filmové kultovky. A proč říkám super kapela? Protože tohle je smečka, která se poskládala z členů The Night Flight Orchestra, Soilwork, Camelot, Therion, Pretty Maids, Hammerfall, spousta muzikantů od Kinga Diamonda, a další. A postupně, jako to vycházelo a zveřejňovali ty klipy, které natočili ve svých jednotlivých studiích, protože jsme se nemohli přiblížit tehdy na vzdálenost paže, tak to zveřejňovali na YouTube a hrnuli to ven, až nakonec toho v roce 2021 bylo celé kompilační album. Bodeť taky ne, protože tohle to je totální nostalgie v novém kabátku a své fanoušky si to našlo. A není jich zrovna málo. Takže Marťas, díky tobě za tenhle ten tip, to je vlastně takový malý dáreček pro tebe. Dneska si dáme speciálku s At The Movies. Mám pro vás dva kousky. Ten první je totální letní odpichovka, bez toho prostě neexistuje léto. A ta druhá, tak to je podsta té, která už tady není. A je to strašná škoda. Tak co, jdem na to? Martine, tvůj tip. Nejlepší album podle tebe z roku 2021 a hudební projekt At The Movies.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock. Tam čert nemůže, nastrčí

0: Dnešní poslední zastavení v roce 2021, protože středa slavit je třeba, patřil The Movies, tomhle super projektu, který zabudoval a buduje stále a dodnes, tak jsem zvědavá, jestli budeš nějaká příležitost, aby to dali dokupy a třeba vytvořili další super muziku. Počkáme si. Tímto končí rok 21 a singly a alba, která slaví letos 5 let, brouzdali jsme v 21. celým červencem a protože nás čeká srpen, tak se vrátíme o dost let zpět. Půl kulatiny pro letošek máme za sebou a od srpna budeme řešit kulatiny, tedy singly a alba, která letos slaví kulatiny. A začneme už příští týden v srpnu a vrátíme se společně do roku 1976. Takže padesátnici a padesátnice. To je náš srpnový program pro středeční odpolední drive a já věřím, že se přidáte, protože bez vás to nemá smysl.
1: 15 let s tebou. 15 let v rytmu roku. Rádio Čas Rok slaví narozeniny.
2: Čau, já jsem Jožin z kapely Lauter a chtěl bych popřát všechno nejlepší Rádiu Čas Rok k jeho 15letému výročí. Buďte stále tak skvělí, jako jste, a hrajte úžasnou rockovou a metalovou muziku. Ahoj.
1: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rok, nejsme jen rádio, jsme Čas Rok.

Ročník Ostravy v Plamenech, která se rozeběhne už tuto sobotu, tedy 1.8.2026. V úžasném to areálu našich Dolních Vítkovic, tady v Ostravě. Jste srdečně zváni, pár zásadních informací, největší se jich dostali dneska ráno v Starém Budíčku, a tak, aby bylo jasno. Pokladny v 10.30, festivalový areál se otevírá v 11 hodin, stejně tak jako dobíjecí stan NFC Tron v 11.00 a festivalový shop taky v 11. Samotný festival startuje v tu chvíli, kdy hodiny na Nové radnici centru Ostravy na Prokeševé náměstí budou ukazovat 12.00. Tak doufám, že si to užijete. Počasí luxusní, festiák peckovní, tak dejte vědět, jak se vám to líbí, jak paříte. Včera jste dostali hned 4 lupeny od nás úplně zadarmo. Tak nic nebrání tomu, abyste to rozparádili na plné pecky a prošoupali kecky. Odpolední.

0: malíčka do jeho českých sadů. V Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
1: Všude zdejší, všude je fajn.
2: Cože, ty máš 150 technobodů?
3: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
2: A kde to jako najdu?
3: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
2: No jasně.
3: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
4: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
5: Yeah.

0: Rock.
1: Letní roková jízda rádia, Čas Rock jede dál, budeme pokračovat pochopitelně i v dnešním odpoledním driveu. Dlužím vám ještě to poslední slovíčko, aby věta byla kompletní, ale nejprve zopakujeme to, co už víte od Ostrého budíčku a taky od Hanze. Kytary rozpálí celý, ale co? Výtah, pneuservis, stadion. Těžko říct, ale to se dozvíte. Rozhodně se to dozvíte dříve, než padne 7 hodina večerní, protože do té doby musíme rozdat i dnešní výhru a to jsou dvě vstupenky na 5. listopadu a společný koncert tady v ostravské rock'n'rollové garáži Glory Hammer a Majestica. Tak máme a číháme na poslední slovo.
0: Letní

0: Jděte na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
4: Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
5: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
6: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá!
7: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi!
8: Roková jízda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce.
9: Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších.
8: Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu.

0: společné hodinky, ale jenom ta dnešní, v pohodě. Já vám dlužím to klíčové slovíčko pro dnešní výherní větu a hlavně taky probereme dnešního oslavence. Můžete se klidně přidat. Teď ale zprávy.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Aktuálně si dávejte pozor v Horní Suché v ulici Těrlická. Osobní auto se střetlo s motorkou. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní v Nové Míčině v ulici Císařská. Je zde porouchané vozidlo. Očekávejte zdržení do 1 hodiny. Pozornost mějte i na dálnici D1 v oblasti Brno-Slatina. Stala se tady dopravní nehoda 2 nákladních vozidel a 2 osobních aut. Na místě jsou záchranné složky. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na Rádio Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku přibývá zápřednic jedovatých. Tento pavouk se postupně objevuje i v místech, kde dříve nebyl běžný. Nejvíce aktivní je v létě, kdy hledá partnery a rozmnožuje se. Kousnutí může nepříjemně bolet a místo může otéct. Pro většinu lidí ale nepředstavuje vážné nebezpečí. Odborníci radí ránu po kousnutí ošetřit, aby se předešlo případnému zanícení.
1: Morava aktuálně.
3: V Ostravě se další tisíce lidí připojí ke kanalizační síti. Město dává stovky milionů ročně do starých a nových vodovodů a kanalizací a letos budou ke kanalizaci připojeny i další obvody. Více nám řekl náměstek primátora Břetislav Riger.
4: Vlastně ty peníze jsou pro každý rok alokovány v rozpočtu a můžeme s nimi počítat, můžeme plánovat na více let dopředu. Musím říct, že Ostrava patří mezi lídry. Opravdu máme nejmenší úniky vod, velmi vysokou kvalitu vody. Vlastně i ta kanalizační síť je ve velmi dobrém stavu.
3: Ve Zlíně Malenovicích začala oprava zastávek MHD. Na hlavním tahu směrem na Otrokovice je kvůli pracím zúžený jízdní pruh a řidiči musí zpomalit na 30 km v hodině. Opravy potrvají přibližně do poloviny srpna. Filip Mrůzek skončil na golfovém turnaji v Kuřimi 15. Český golfista zvládl poslední kolo za 2 rány pod hranicí páru a celkově si připsal výsledek 10 ran pod touto hranicí. Vítězem se stal Němec Anton Albers, který získal svůj první titul na evropské sérii. To byly aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Příjemný podvečer.

To byl Three Doors Down, vy posloucháte Rádio Čas, rok v kalendáři 29. červenec roku 2026. Jdeme na dnešní oslavence v odpoledním driveu. U nás slaví svátek Marta, takže holky, Martičky, všechno nejlepší k vašim dnešním jmeninám. Posuneme se kousek dál. V roce 1957 byla založena Mezinárodní agentura pro atomovou energii a o rok později, v roce 1958, pro změnu zase NASA. Přesně před 45 lety, 29. července 1981, sledoval svět jednou z nejsledovanější událost celého roku v roce 1981. Pohádková svatba tehdy Diany France Spencerové a prince Charlesa. Jak to dopadlo, všichni víme. Jestli tehdy ti dva byli šťastní a vypadalo to tak, jak to pohádkově vypadalo v té televizi, těžko říct. Ale zase, kdyby se nestalo to, co se pak stalo, tak by se nestalo to, co se stalo pak. A teď se z toho vymotáme společně, takže asi tak. Nedám vám ta čísla, nicméně to byl jeden vůbec z nejsledovanějších televizních přenosů na celém světě, jako v celé historii televizní. Mezi slavnými narozenými z 29.7. najdete třeba Michala Sukánka, taky Danu Morávkovou, a když sáhnete dál, tak je to Evil Wheaton a nebo Fernando Alonso. A když se přesuneme do muziky, tak i tady se děly zajímavé věci 29. července. To si hezky polistujte, v klidu si to počtěte na webu časrok.cz, protože je tam toho opravdu požehnaně a mezi oslavenci dnešního dne na poli hudebním patří třeba kytarista Therapy, také třeba Johnny Sykes, známý nejenom z Whitesnake Island, taky od Thin Lizzy, a narozeniny má dneska i Geddy Lee. Zbytek na webu časrok.cz, slavíte-li dneska i vy, všechno nejvíc nejlepší.

středeční odpolední drive, posloucháte Rádio Čas Rok, ještě pár zářezů, které se vztahují k 29. červenci, pro vás mám. Na dnešek totiž připadá třeba den rtěnky, taky den deště, akorát se to dneska nepovedlo, nebo třeba Mezinárodní den kuřecích křidélek. Tohle si můžete oslavit a třeba to máte úplně jinak a slavíte něco úplně jiného. Ale já tady mám ještě jednu kategorii, která by mohla být klidně zapsána zlatým písmem v podobě sci-fi, protože je to neuvěřitelné, opravdu jako neuvěřitelné. Nicméně dneska slaví kulatiny moderátorská legenda. Saskia Burešová má dneska 80. Já vím, že je to nonšalantní dáma, takže by se to jako nemělo říkat a prozrazovat, ale zas na druhou stranu si říkám, proč ne? Protože to je neskutečné. Vypadá tak už zhruba posledních 40 let pořád stejně a pořád, jako na té obrazovce, není znát tenhle ten věk. Takže kdo z nás by tohle to nechtěl? Takže televizní ikona, dneska kulatiny. Říkala jsem si, že pro vás vytáhnu něco ze Zlatého fondu České televize, potažmo Československé televize, ale když budete chtít, tak si to najdete sami. Takže i to je zářez z 29.7. My si dáme Vildu Čoka a já vám ještě dlužím to poslední slovíčko do dnešní výherní věty. Velké letní rokové jízdy. Odpoledne.

0: než uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Tento týden u nás. Plnotučné mléko Albert litr s apkou za 9,90 a slunečnicový olej Majola litr s apkou pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.

0: Vítejte, bando, a nechte se pozvat do dalšího rebelského baru. Letos to sice našim na fotbalové mistrovství světa nevyšlo, ale u tématu trošičku zůstaneme.
1: Přesně tak. Zavzpomínáme na fotbalové mistrovství světa tím, že si pustíme několik fotbalových, rockových a metalových fláků.
0: Od 19 hodin na rádiu Čas Rock, o hodinku později na TV Rebel.

0: Pět projet, polovina prázdnin je tady co by dub. Dneska je 29. července, ale to nic neznamená, pokračujeme dál až do konce srpna. Dneska jsou v banku dva lístky na Glory Hammer a Majesticu 5. listopadu v ostravské Martinovské rokodravé garáži. A vám chybí poslední slovíčko do dnešní výherní věty a to zní kotel. Takže 725-33-1155, sedmička je opět šťastným číslem.
1: Letní roková jízda, jedeme v tom s tebou. Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: kdo to bude pro dnešek. V banku jsou dva lístky na Glory Hammer společně s Majesticou na 5. listopad tohoto roku do rock'n'rollové garáže tady v Ostravě Martinově. A dnešním odpoledním drive už jako ten poslední zářez. Ivet, ahoj.
1: Ahoj.
0: Potřebuju po tobě jedinou věc a to je dnešní výherní věta.
1: Kytara rozpálí celý kotel.
0: Kytara rozpálí celý kotel a ty budeš možná v tom kotli taky v garáži.
1: Super.
0: Záleží, jako kam se přesuneš, že jo?
1: Ano, ano, to určitě.
0: Co je jasné, jsou dvě vstupenky, jsou tvoje, takže si to užij, pohlídej si e-mail, protože tam spadnou.
1: Super, děkuju.
0: Tak jo, měj se, ahoj.
1: Ahoj. Ahoj, ahoj.

0: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
1: Nové bagry, staré ceny, půjčovna SFZ Tománek nezdražuje. Půjčovna profi stavebních strojů i profi nářadí za akční ceny. Poradíme, vysvětlíme, osobně předvedeme. Navštivte nás v Ostravě Kunčičkách vedle Fajrontu nebo na www.půjčovnarental.cz. SFZ Tománek.
2: Dívej na ty omítky. Jsem ti říkala, že ti Poláci to fakt umí.
3: Jsi piš, a to Karel říkal, že mu zateplili i fasádu.
2: No tak hurá do toho. Omítky strojem.cz. A dívej, umí i zámkovku kolem domu. Paráda.
3: Kvalitní, čistá a spolehlivá práce. To jsou omítky strojem.cz.

Dobré Aerosmith. S námi si užijte středeční večer, ať už máte svoji lásku, nebo preferujete rčení, že pivo je láska. Udělejte si to tak podle sebe. No a my se slyšíme zase zítra tady na rádiu Čas roku odpoledního driveu. Já se na vás budu těšit. Rádio.

0: Dobré ráno, dobrý den, dobrý večer a nebo dobrou noc přejeme všem, kteří si nás právě nyní pustili na televizi Rebel a nebo na rádiu Čas Rock.
1: Tak dobrou noc snad zatím ještě ne, protože startuje další díl pořadu Rebelský bar. Tím vás stejně jako obvykle budeme provázet my dva, čili Ivo a Tom.
0: Dneska se to bude u nás na baru točit kolem fotbalu. Ačkoliv mistrovství světa před nějakou dobou už skončilo, napadlo nás, že bychom si mohli dát pár skladeb, které s Kopanou nějakým způsobem souvisí.
1: No tak mezi ně patří třeba písnička Together Stronger od Manic Street Preachers, která se stala oficiální hymnou Walesu pro rok 2016.
0: Tehdy vznikla na podporu historicky první účasti této země na evropském šampionátu.
1: A fungovala více než dobře. Velšané tehdy senzačně dokráčeli až do semifinále.

0: Dnešní díl rebelského baru se nese v duchu fotbalu. No a tímto sportem doslova žije kapela Iron Maiden.
1: V roce 1998 kapela dokonce sestavila vlastní fotbalový tým z muzikantů a profíků. A Maiden FC v čele s baskytaristou Stevenem Harrisem často hraje charitativní zápasy po celém světě dodnes.
0: Ostatně před pár lety došlo i na památný duel v Praze proti legendám SK Slavia. Tehdy Steve odehrál celý zápas a výrazně přispěl k výhře 10-6.
1: No, Steve Harris je absolutní srdcař a hlavně fanatický fanoušek West Ham United, což dokazuje i logo klubu na jeho baskytaře. V mládí za West Ham dokonce nějakou dobu hrál v mládežnické akademii.
0: Není proto divu, že mají Maidni s klubem oficiální merchandising, kolekci dresů Die With Your Boots On. If you're gonna die, if you're gonna die, if you're gonna die.

0: britských ostrovů se přesuneme nyní za evropským fotbalem. Konkrétně zamíříme do Německa.
1: Mezi tamní kapely, které se netají svou posedlostí k nějakému manšaftu, jsou Die Totenhosen.
0: Jo, tahle kapela dlouhodobě sympatizovala se svým domovským klubem Fortuna Düsseldorf. Paradoxně je ovšem jejich nejznámější fotbalový flák provokativní hymna Bayern.
1: Písnička je v podstatě ironický protest song namířený proti fotbalovému velkoklubu FC Bayern Mnichov, ve kterém kritizují, že si Bayern kupoval nejlepší hráče z celého Německa, čímž dělal z Bundesligy vlastně nudnou záležitost.
0: Něco mi to připomíná. Není to ale jediný song s touto tématikou. Dalším obrovským fotbalovým hitem je od nich stadionová halekačka Tage wie diese.

0: Sledujete a posloucháte fotbalový speciál Rebelského baru, ve kterém se přesouváme za další kapelou, která je nějakým způsobem spojena s tímto sportem.
1: A tentokrát se vydáme přes velkou louži, odkud pochází trio Beekeeper. Ti v roce 2022 u příležitosti mistrovství světa v Kataru vydali čtyřskladbové EPčko Grope of Death.
0: Americký národní tým se tehdy ocitl v ostře sledované skupině B s Anglií, Iránem a Walesem. Téhle skupině se tedy přezdívalo skupina smrti.
1: Skupina Beekeeper se rozhodla tuhle sportovní horečku tak trošičku odlehčit a vzali si na paškály jak fotbalovou kulturu, tak třeba zimní termín šampionátu i anglicko-americkou fotbalovou rivalitu.
0: Tady je jejich svižná trash metalová sypačka The Cup Is Not Coming Home.

0: V rámci rebelského baru už jsme navštívili několik fotbalových velmocí a další. Tak ta je teď na řadě.
1: Pro Euro 2020 vznikl na objednávku magazínu Sweden Rock takový all-star projekt. V něm se potkali členové kapel Soilwork, Europe, Candlemass nebo King Diamond a dalších.
0: Výsledný počin měl jasný cíl. Dodat švédské reprezentaci sílu na cestě turnajem.
1: No a jak to vlastně tenkrát pro Švédy dopadlo?
0: No, žádný velký výsledek z toho nebyl. Pokud si dobře pamatuju, tak vypadli už v osmifinále.
1: Tak si pojďme nyní alespoň poslechnout zmiňovanou kooperaci švédské metalové smetánky. Wayne Feutre.

0: Na závěr dnešního fotbalového baru si dáme ještě jeden tematický song, který mají na svědomí italští králové parodického heavy metalu None Over of Steel.
1: Ti zavzpomínali na nešťastný rok 1994, kdy ve finále mistrovství světa ve Spojených státech prohrála Itálie na penalty s Brazílií.
0: Pro Itálii to byla hořká pilulka, hlavně poté, co Roberto Baggio přestřelil bránu.
1: No a právě skladba s názvem Pasadena 1994 tuhle bitvu připomíná. A když říkám bitvu, tak to myslím vážně.
0: Jo, celý song je totiž napsaný ve stylu Sabatonu, takže toto fotbalové utkání vykresluje jako totální krvavou válečnou bitvu.
1: Ke všemu se zde jako host ukázal samotný zpěvák kapely Sabaton Joachim Brodén.
0: Muzika je tedy nachystaná a tímto posledním fotbalovým flákem se s vámi pro dnešek rozloučíme.
1: Přejeme vám příjemný zbytek dne a těšíme se zase příště na viděnou a naslyšenou.

0: Je to výška jako hrom, střecha, komín nebo strom? Zavolejte si vysokozdvižnou Iveco plošinu od služby Havlický. Na co nedosáhnete, vyřešíme. Více na službyhavlický.cz.
1: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf.
2: Zach Wild a jeho Black Label Society.
1: Veselá parta Aylstorm.
2: I Američané Savatage a Testament.
1: Sonáta Arctica či Dynasty a řada dalších.
2: To je festival Rock Castle.
1: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam!
3: Zastavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rokový

Skepecky právě slaví narozeniny, které songy rezonovaly v éteru a co se nám při nich vrylo pod kůži. Každou středu na rádiu Čas Rock mezi 17. a 18. hodinou.

0: máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic, jednoduše pro vás.
1: Váš autorizovaný prodejce vozu Škoda. Autodružstvo s pobočkami ve Frýdku Místku, Ostravě a Českém Těšíně.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
3: Cyklisté, pozor! Tady se nehoní jen vteřiny, tady se pomáhá.
4: 13. ročník závodu Heřmanické kolo už 29. srpna v Ostravě Heřmanicích. Závody pro děti i dospělé, bohatý doprovodný program a startovné dospělých pro charitu. Registrujte se na heřmanickékolo.cz a jeďte s námi.
5: Radio Čas Rock. I mlé.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Čau, tady Ondra z kapely Gatecrasher. Přejeme rádiu Čas Rock všechno nejlepší k jeho 15. narozeninám a zůstaňte takhle skvělí minimálně dalších 15 let. Vidíme se na festivalech.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně a bereš parádní výhry. Letní roková jízda. Jedině na rádiu Čas Rock.

speciálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady je Márdi z kapely Vypsaná fixa. Chtěl bych rádiu Čas Rock popřát všechno nejlepší k 15. narozeninám. Hodně posluchačů, hodně kvalitní muziky a hlavně ideální budoucnost. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Happy birthday, Radio Čas Rock. Dej to na hlas a tanči jako cvok. Hej, hej. Tak čau.
0: Díky za přání a volume doprava. Radio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

0: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací

Zdravím všechny, kteří nepohrdnou kvalitní muzikou a rádi si věci dělají tak trošičku po svém. Tohle bude vlastně dnešní téma, protože nás čekají takzvané indie kapely, ale hlavně alternativní rock. A já se na vás těším. Nejprve si tedy definujme, co jsou to indie kapely. Ne, nečekejte zástupce z Indie. Zkrátka indie pochází ze slova independent, tedy nezávislý. No, zkrátka a dobře, jde o interprety, kteří si vše vydávali po svém, na vlastní pěst, za vlastní peníze, což je třeba risk. Na druhou stranu vás to osvobozuje a nejste pod vlivem velkých studií, alespoň na začátku. Některé z kapel to později dotáhly dál a přešly i pod velké labely. Ale indie / alternativní hudba, to bude dnešní náplň. Jedna z těch novějších kapel, které tak můžeme označit, tak to jsou třeba Idols. I u nás velmi oblíbení Britové.

Tak a teď se vydáme do 90. Tam se ostatně indie scéně a alternativnímu roku hodně dařilo. Jednou z ikonických kapel takovéhoto žánru byly vždy Smashing Pumpkins. Kapela se vždy převážně točila kolem Billyho Corgana, hlavního mozku celého uskupení. A ono se jim vlastně vždy dařilo dobře mísit prvky z jiných žánrů. Tu a tam alternativní rock, tu a tam gotika, jinde zase říznější riffy. Takže pojďme společně s Tykvemi do roku 1993 a dáme si jejich parádní pecku Disarm.

Aktuální rok speciál se věnuje alternativnímu roku a takzvané indie scéně. Tedy kapely, které si vše rádi vždy dělali po svém a nepotřebovali se tlačit do mainstreamu nebo komerce. Alespoň na počátku to tak bylo myšleno. Jenže když děláte muziku kvalitní, lidé si vás najdou bez ohledu, jestli jdete vidět nebo ne. I u nás najdeme tyto zástupce. A já jsem se proto rozhodl zařadit kapelu Tata Boys. Počátky tohoto uskupení najdeme už v roce 88, kdy spolu začali tvořit tehdejší spolužáci Milan Sajs a Marek Huňát alias Mardoša.

Vítejte zpátky v Rock speciálu, který dnes věnují nezávislým kapelám. A to jak na rádiu Čas Rock, anebo televizi Rebel. Před námi jsou Pixies, skupina z Bostonu, která stejně jako Smashing Pumpkins patřila v 90. k ikonám indie scény a alternativního roku. Where Is My Mind je jejich asi nejslavnější píseň. A to už vyšla na debutové desce, což se psal ještě rok 1988.

Tak a další rok speciál se dostává do svého finiše. Dnešním tématem byla kombinace alternativního roku a takzvaných indíček. Říkal jsem, že některé tyto kapely se vždy chtěly vymezovat mainstreamu. U poslední dnešní kapely s názvem Maybe She Will to platí dvojnásob. Skupinu založili kamarádi, kteří studovali hudební technologii. A když se jim po letech začalo hodně dařit, raději zařadili zpátečku a vlastně na čas i skončili. Oni skutečně nikdy nechtěli do mainstreamu. V roce 2025 požádali o vymazání ze Spotify. My si je ale dáme. Já vám zároveň děkuju za přízeň a určitě se budu těšit zase příští týden v Rock Speciálu.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Postavte se uprostřed týdne a oslavte s rádiem Čas Rock ty největší milníky hudební historie. Každou středu v odpoledním driveu otevíráme rok

0: Rock slaví narozeniny.
1: Ahoj, tady Petr z kapely Škvor. Chtěl bych popřát rádiu Čas Rock k jeho 15. narozkám všechno nejlepší a spoustu skvělých posluchačů.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas Rock. Nejsme jen rádio. Jsme Čas Rock.

hvězda na rádiu Čas Rock. Každý den rozdáváme lístky na ty největší akce. Tento týden hrajeme Olupeny na Ostravu v Plamenech, Glory Hammer, Airborne a kupu dalších. Od rána poslouchej, lov výherní větu a odpoledne volej. Řekni správně

0: generále, máme pro vás špatnou zprávu. Ta pevnost, co je před námi, je podle všeho nedobytná. Zkoušeli jsme to zprava, zleva, vyslali jsme dovnitř zvěda. Vrátili nám ho s pomalovaným obličejem a tričkem s nápisem Cradle of Filth. Co máme dělat?
1: Bojíme. Připravte se na taktický ústup. Do toho Josefova vleze jen opravdový blázen. Kdeže? Naopak, tam každý rok dorazí fanoušci parádní a ostré muziky. I letos tam proběhne další ročník festivalu Brutal Assault. A během soboty a neděle si představíme některé kapely, které vystoupí na 29. ročníku. Kouzelné

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: rok slaví narozeniny.
1: Čau, tady Mára z kapely Civilní obrana. Chtěl bych poblahopřát rádiu Čas rok k 15. narozeninám. Pro nás pro všechny je ta nejlepší zpráva, že Čas rok konečně může. Takže se těšíme na další společné setkání. Mějte se, kamarádi, čus.
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.

0: nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
1: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

rebelské léto je opět tady. Sleduj televizi Rebel, protože jedině my tě dostaneme na ty nejlepší rockové festiáky a koncerty. Pretty Maids na Holbě Rock na grilu, Iron Maiden, Marilyn Manson, Masters of Rock, Tři sestry, legendární Europe na megakoncertu Rádia Čas. Připrav si mobil a čekej. Jakmile se na obrazovce objeví soutěžní QR kód, naskenuj ho a výhra může být právě tvoje. Více informací na www.tvrebel.cz.

0: Čas rok slaví narozeniny.
1: Pán Bůček s vámi, holoto. Tady Horst z kumpačky Trautenberg. Vele uctivě vinčujeme rádiu Čas rok k 15. narozeninám, světlé zítřky, umaštěné tváře a uspokojené zvukovody svých posluchačů. Buďte sytí!
0: Díky za přání a volume doprava. Rádio Čas rok. Nejsme jen rádio. Jsme Čas rok.